černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Provoz několika populárních systémů s umělou inteligencí postihly ve čtvrtek celosvětové výpadky. Problémy hlásili uživatelé ChatGPT, ale také dalších známých chatbotů. Jen u ChatGPT evidovaly služby sledující výpadky desítky tisíc hlášení. Provozovatel provedl nápravná opatření, příčinu problému ale zatím nezveřejnil. V Tibetu zůstává po ničivé povodni pohřešováno více než 500 lidí. Katastrofu před více než týdnem způsobilo odtržení části ledovce, které vyvolalo mohutnou záplavovou vlnu. Čínské úřady zatím potvrdily 21 mrtvých, podle kritiků ale skutečný počet obětí může být výrazně vyšší. Rodiny pohřešovaných si stěžují na nedostatek informací a někteří lidé se proto vydávají do Tibetu pátrat sami. Volkswagen schválil největší transformační plán ve své historii. Do roku 2030 chce zvýšit efektivitu a lépe konkurovat především na světových trzích. Součástí změn je zrušení dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst po celém světě. Firma zároveň řeší budoucnost 4 německých továren, pro které hledá další využití. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Chomutovská nemocnice otevřela novou ambulanci. Nová ambulance klinické farmacie reaguje na rostoucí zájem praktických lékařů, kteří chtějí svým pacientům nabídnout odborné posuzování užívaných léků. Pomoc tam najdou pacienti, kteří užívají větší množství léčiv, zkontrolují tam, jestli jsou léky správně nastavené, vzájemně se neovlivňují nebo nezvyšují riziko nežádoucích účinků a v případě potřeby navrhnou úpravy. Na severu Čech bude dnes většinou zataženo až oblačno, později večer se zatáhne ještě víc a dorazí četnější srážky. Teploty 26 až 29, na horách do 24 stupňů.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
2: Musíš se rozkokrhat ještě.
3: Jsi byl na nějakým rockovým koncertu včera, ne?
1: Tak, krásné ráno, 6:02. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj. Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
3: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému, hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta tam má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 eur.
2: Já to miluju.
1: Pane bože.
2: Tak při pátku si myslím, že tohle sedlo hezky.
1: Tak já si myslím, že při pátku už jako nic netrumfnem, jo? Že to bylo to nejvíc. Tak posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, Imagine Dragons, tím začínáme. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity, páteční Hit Radio, 6 minut po 6. Dobré ránko. Tak co chystáte na víkend, co? Už máte plány? Už víte? Co vy dva?
1: Já jsem se teďka koukla do kalendáře a normálně jsem překvapená, protože většinou tam vždycky něco je a teďka tam v sobotu ani v neděli nic není, takže asi nějaký jako...
0: Nekecej, jako volno.
1: Volníčko, chill.
0: David, svatba další nebo...
2: Ne, my jedeme s manželkou na hory. Zní to šíleně, ty.
0: Fakt?
2: Zvykám si na to.
0: A jak si zvyká vůbec na nový příjmení?
2: Tak ona ho zatím kvůli svatební cestě nemá.
0: Jasně.
2: Protože by si musela měnit letenky, takže ona má zatím furt to stejný a změní si ho až dodatečně.
0: Jasně. A ty jsi David Jošt, že jo, samozřejmě, ale
2: no, já nejsem Joštová, no.
0: To je no, aby bylo nějaký GDPR, že jo, tak jako má tam Ova teda tvoje žena.
2: Ano,
0: nebo
2: ano.
0: To je, nebo to je jenom Jošt.
2: Ne, Ova.
0: Je to Ova. Dobře, no a já budu na svatbě. Klasika. Spíš vám povězte, co máte v plánu na tenhle víkend vy, takhle, hnedka po tom prvním zářijovém týdnu.
1: Jestli náhodou nemusíte někdo pracovat, nebo jestli má být hezky, že jo, jsme říkali včera. Tak možná
2: tak jestli budete
1: grýlo.
2: Třeba poslouchat Hit Radio.
1: No, nebo.
0: Třeba.
1: Čeká nás minuta šampionů, za minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, tak nás pojďte zazásobit, chceme tři věci.
0: Napište nám, jak se jmenujete, napište nám, odkud jste a napište nám, co teda máte v plánu na nadcházející víkend. To celé pošlete na 777-937-777 a třeba se uslyšíte ve vysílání. Teď Black Eyed Peas na Hit Radio, hezké ráno.

0: Za 7:02 my vám přejeme krásné ráno. S vámi Michal, David, taky Jasmin. A teď to bude taky celé o vás. Ptali jsme se, co chystáte na víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Kufrerka Praha jede v sobotu s Fenkou nahánět bažanty.
0: Milan Opočno vyráží na 14 dní do Polska.
1: Martin Ústí bohužel pracovní víkend.
0: David Jacler v sobotu má dcera závody na hasičích.
1: Káča Osoblažskou konečně volný víkend a tak výlet do Adršpachu.
0: Ivča Praha o víkendu oslava dceřiných narozenin.
1: Jarka Třeboň vynobraní a poslední jízdy na kole.
0: Andrea, manžel narozeniny do toho výročí, takže vyrazí na víkend na Pálavu.
1: Míša Třebíč o víkendu bude se svými syny na Branovské přehradě.
0: Patrik Hradec Králové, gladiátor Terezín.
1: Petr Skoky, Dolní Újezd, víkend v dílně opravovat auta.
0: Renata Varnsdorf má plán jít do práce dnes i o víkendu.
1: Jakub Kousek od Kutné Hory jede na víkend na motorkářský sraz Javáč.
0: Stáňa a Hrejkovice, zítra ji čeká rodinná oslava.
1: Hanka Liberec, houby a zase houby.
0: A houby, a když nebudou houby, tak z toho bude houby.
2: Neskutečně rozmanitý, ty jo.
0: Ano, to jsem chtěl říct, že opravdu ty plány na víkend máte teda jako různý, někdo v práci, někdo prostě tady bude na Javáči, někdo na houbách a my vám budeme teď hrát. Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio, hezké ráno.

0: Krásné páteční ráno, tohle jsou Lost Frequencies, nebo tohle je Lost Frequencies na Hit Radio.
1: Máme tady vzkaz z New Yorku, který zní, zkuste chvíli nepoužívat ChatGPT, ale tu umělou inteligenci, kterou máte mezi ušima, hlavu.
0: Tak protože... to jsme dovysílali.
2: Ale zrovna dneska shodou okolností mě vedle nešlo něco připravit s AI a úplně jsem si říkal, já jsem úplně bez rukej.
1: No, tak poslouchej, možná by se to mělo zavést i tady, že tímhle směrem se teďka vydal New York, kdy na školách tam na jeden školní rok zakázali mladším dětem generativní AI, jo, protože opravdu už v dnešní době lidi neumí přemýšlet sami. Já dokonce znám teda lidi, který třeba, když jim napíše někdo, kdo se jim líbí, nějaký jejich idol, tak oni udělají screenshot a dají to do ChatGPT a ptají se, co mám odepsat a jak to tenhle jako myslí a jak to tahle myslí a opravdu už to vypíná.
2: Hlavně nevědí, že na druhé straně je taky AI, že? Takže si vlastně povídají dva roboti mezi sebou.
0: Jasně, takže dva roboti mezi sebou, no. No tak já bych to zakázal.
1: Jako úplně?
0: Já bych ten internet jenom aj zakázal. Vypnul,
1: celý internet.
2: Michal na to nemá co říct, protože nepoužil umělou inteligenci a nemá žádný for.
0: Za chvíli kaskáda, taky Alex Mor, no a samozřejmě taky aktuální doprava. Ať víte, jak to frčí. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810. Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes,
9: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Pamatujete si?
13: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
14: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
13: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You My Heart, You My Soul a další hity, které zná několik generací.
14: 12. září, Johan V. Třebíblice.
13: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 74,90 pouze v pátek. Nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení čeká dnes a zítra v Děčíně. Dávejte si pozor v ulici u Plovárny, kde je zavřené parkoviště. Opatrně taky v Liberci, kde je neprůjezdná Krajinská ulice. A ještě Chrastava, pracuje se v Nádražní ulici, kde se projíždí jen Kyvadlově.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Nord Music.

0: nejhranější song na svatbách, Alex Warren, Ordinary, tady na Hitrádiu v 6.29, hezké ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V pražských Letňanech dnes začíná dvoudenní veletrh sběratel. K vidění budou známky, mince, bankovky, pohlednice, staré akcie nebo autogramy. Návštěvníci si navíc mohou nechat přímo na místě ocenit vlastní sbírky. Letošní sarkastické Nobelovy ceny opět ocenili ty nejkurióznější vědecké výzkumy. Vědci zkoumali například evoluci líbání nebo možnost hodnotit kvalitu půdy pomocí spodního prádla. Mezi oceněnými je i studie, která zjišťovala, zda se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní. Stále více lidí dává před kariérním postupem přednost spokojenějšímu životu. Trend dostal název kariérní minimalismus a upřednostňuje stabilitu, duševní pohodu a volný čas před pracovními ambicemi. Změna zaměstnání ale může znamenat i nižší příjem a finanční stres.
3: Podle mě bylo jasný, že k tomu někdy dojde, tím v jakém tempu všichni tak nějak v dnešní době jsme, a mně se to líbí.
0: Si představuju, jak přijde ten nadřízený za tím Karlem a řekne, hele Karle, já bych chtěl povýšit, a Karel, hele, to je v pohodě, já tady toho stejně moc neudělám. takhle to nechme. Pojďme na muziku, Supergrass, All Right.

0: za stole.
1: 6.37, tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno a kdo ví, co bude za 100 let. Rok 2126, to je tak nějak teda jasný. Ale vás by to nezajímalo, co bude za 100 let? Mě teda moc.
2: To jo.
3: Taky.
1: Mě teda moc. Já teda občas přemýšlím, co bude třeba tady ve studiu, odkud vysíláme, nebo kdo bude bydlet v domě, kde bydlíme, nebo co bude třeba v práci, tam, kde pracujeme za 100 let, jo? Jestli tam třeba někdo neudělá, nevím, buď tam bude pracovat, nebo tam někdo udělá svatební místo. Jo? Těch variant je spoustu. Co si myslíte, že bude za 100 let?
2: Ty bláho.
3: Tak my už tady určitě nebudeme, to je jasný.
2: Ale jako je příhodný, že o tom mluvíš, protože jsem narazila nedávno na nějaký jako příspěvek na Instagramu, kde se tohle to řešilo. A já to někde mám dokonce založený, ale někde tam lidi psali, jakože jaký asi bude týden v Lidlu zrovna. Jestli bude Jágr ještě teda jako aktivní, nebo
3: kolik
2: co bude.
3: Kolik budou stát pohonné hmoty třeba, že jo?
1: No jasně.
3: Když dneska stojí nafta 45.
1: A myslíš, počkej, takhle za 100 let bude ještě vůbec nějaká ropa, nebo?
3: To je pravda, no.
2: Mě by zajímalo, jak na tom bude Michal Knejp třeba, jak to s ním jako dopadne.
1: Se mnou? No. Hele, já, šéfe, vydržíte ještě tak 20 let. 20 let. Ale za 100 let se možná budeme ptát, kde dneska hraje Helena Vondráčková. Stálice. Já bych to možná nechal dohrát.
2: Hele, ale já jsem jí zrovna teďka poslouchala. Já mám playlist fakt nabitej vším možným. A jdu po ulici předevčírem. Poslouchám To tehdy padal déšť. Jasně. Od starý Vondráčkový. A najednou vidím mladou Vondráčkovou přímo naproti mě. Tak si říkám, tak co je tohle za náhodou?
3: Já si to ukázat.
1: No tak vy, kdo nás posloucháte a neřídíte, tak můžete udělat ten, tady ten tanec. Jak se tomu říká, tomu tanečku?
2: Nevím, ale prostě...
3: Nevím, ale už to nedělej, prosím.
1: Tak jo, tak pojďme se dát zbyteček.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firma na zážitky
9: CZ.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dnes pozor v České Lípě. Omezení provozu čeká u Sokolské ulice poblíž náměstí doktora Edvarda Beneše. No a opatrně taky v Litvínově, kde je částečně neprůjezdné Masarykovo náměstí. A taky ulice 9. května, Jiráskova a Tržní.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. We were good.

0: David. Na Hit Rádiu 6.51. Přejeme vám krásné páteční ráno, šampioni.
1: Jsou zpěváci, který nesnesou kritiku, pak je tady třeba James Blunt, který si ji na internetu aktivně vyhledává, aby se měl komu vysmát, nevím, jestli jste to věděli, ale opravdu, ano, jsou hvězdy, co si hodně hlídají svoji image na sociálních sítích a všude možně jinde, ale on opravdu hledá ty svý hejtry a pak jim odpovídá tím stylem, že nakonec ho vlastně začnou mít ještě rádi za to, jak geniálně jim dokázal odpovědět.
0: Já si myslel, že řekne, že hledá ty hejtry, ale že pak přijde a smaže ty komentáře. Jako to třeba dělají, já nevím, politici, že jo, v České republice.
1: Tak prosím vás, ale tenhle člověk se vrací do Česka. 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu.
0: Já bych šel taky.
1: Já bych šel taky,
0: určitě, pokud jste nevěděli, kdo je James Blunt, tak tohle vám to krásně připomene. Taky od něj známe tohle.
2: Většinou je to velká trizna, no, jako...
0: Je to takový smutný, jako kdyby třeba venku pršelo, padaly trakaře, teďka bys seděl u toho okna, tak, anebo třeba v autobuse, že bys jel, koukal z okna ven a byl smutný. Že?
1: A teď ten smutek je nejlepší emoce na psaní songu, já to miluju a tenhle song teda miluju echt.
0: Hele, a tady je něco ještě o mně.
2: Se znáte.
0: No, jasně, tak to napsal pro mě, že?
1: Tak, you're beautiful. Tak to, pojďme si pustit toho Weissmana.
0: Já bych chtěl You're Beautiful.
1: Ne.
0: Co počít,
2: já bych chtěl taky Weissmana.
0: Aha, no tak no? To je dobře, no. Tak já bych potřeboval pomoct, tak do nás posloucháte, 800-937-937, schválně co vyberete, jo? Pojďte si zavolat, máte jedinečnou šanci mi pomoct a vybrat tady jo. Tu krásnou písničku You're Beautiful.
1: Tak já si myslím, že jsme tě v první řadě přehlasovali, ale dobře, pojďme to zkusit.
2: Ale když teďka posluchač řekne You're Beautiful, tak to bude 2-2, takže pak volá další, jo?
0: Já tady mám stovky tisíc posluchačů proti vám dvěma, jo? 800-937-937.
1: Ty blázne.
0: No, počkej, tak oni to asi nechtějí, no, taky.
2: Ještě můžete taky říct, že nechcete vůbec Jamesa Blunta. I to je názor.
1: I to je názor,
0: hele,
1: přesně.
0: Tak schválně, jo. Dobré ráno, snídaní šampionů, kdo tam?
3: Ahoj, tady Patrik.
0: Ahoj, Patriku, tak jakou dáme písničku? Dáme You're Beautiful, nebo co dáme?
3: Můžeš si vybrat něco jiného.
2: Jako od něj, nebo obecně?
0: Jako od něj.
3: Jako obecně?
0: Ne, jo, od něj, jedině od něj.
1: Weissman nebo You're Beautiful?
3: Tak já asi si nechám doporučit od Jasmin.
0: Takže dáme Weissmana, jo?
1: Perfektní jo. Práce, Páťo.
2: Hele, ale jenom jak jsi říkal vždycky v Milionáři mimo soutěž, co jsi chtěl dát?
3: Já se synem ujíždím na rybičkách.
0: Rybičky,
1: ty
0: no.
1: Taky miluju teda.
0: Ale tak ryby.
3: Já mám rád rybičky, no.
0: Ryby, taky mám rád ryby, no, šproty hlavně, polej a tak. Hele, tak my ti děkujeme za hovor, Weissman tam letí, jo. Já jsem trochu...
3: Moc jsem tě nepotěšil, no, ale já tě
1: to nepotěším.
0: Ale mě jsem potěšil, že jsi zavolal aspoň.
3: Jo, no tak jedu do práce, tak co bych jiný udělal, no.
1: Tak ať ti to uteče.
0: Krásný pátek a díky za telefon.
3: Ahoj.
0: James Blunt, Weissman na Hit Rádiu pro vás teď a 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu. Hezké ráno.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.

0: Vinohrad.cz Kaufland.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Litr benzínu stojí v průměru 42 korun a 34 haléřů, nafta potom téměř 46 korun. Analytici navíc očekávají, že ceny porostou i v dalších dnech, výrazněji hlavně u nafty. Ta by mohla zdražit o více než korunu a přiblížit se hranici 47 korun za litr. Evropská unie má před zimou nezvykle nízké zásoby zemního plynu. K dosažení alespoň 75% naplněnosti zásobníků jí chybí přes 100 terawatt hodin plynu. Evropa tak bude muset více soupeřit o dodávky zkapalněného plynu, což může tlačit vzhůru jeho cenu. Podle unijních úřadů ale zatím bezprostřední ohrožení dodávek plynu nehrozí. V Londýně se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára. Ten může na člověka přenášet například virus Zika nebo horečku dengue. Podle odborníků jeho šíření nahrává stále teplejší podnebí na severu Evropy. Podobné tropické druhy komárů se proto mohou v Evropě objevovat stále častěji. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Města Kryry na Lounsku a Jirkov získají darem od Ústeckého kraje speciální přívěsy pro nouzové ubytování při mimořádných událostech. Nová technika posílí podle kraje připravenost dobrovolných hasičů na řešení rozsáhlých mimořádných situací. Techniku vytipoval hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Přívěsy budou po zaškolení obsluh k dispozici v nepřetržitém režimu 24 hodin denně pro zásahy na celém území Ústeckého kraje. Na Ústecku bude dnes zataženo až oblačno, později večer čekejte četnější srážky, teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Krásné ránko.
7: Krásný pátek, ježíš.
8: Snídaně šampionů.
6: To znělo jako... Ježiš, on je zase
7: ne,
6: pátek.
7: Ne, pojďme konečně si užít pátek,
6: on
7: je to
6: bude
7: tady.
6: Bude víkend, já bych chtěl být v práci přes víkend. Je tady s námi David, čau Dave.
4: Ahoj, dobré ráno.
6: Hlavně tady jste s námi vy všichni, kdo jste u rádia, za to díky. Sia Cheap Thrills, s tím začíná další hodina. Hezké ráno.

0: Je přesně 7 hodin, 10 minut. To bude následující měsíc docela dost zásadní čas. 7 hodin, 10 minut. To si moc dobře pamatujte. Jsme Hit Radio, hezké ráno.
1: Dopak to zvoní z Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože už brzy za vámi Hit Rádio vyrazí a celkem rozdáme 100 000 korun, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a budete nás poslouchat každé pracovní ráno právě v 7 hodin a 10 minut a budete čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Ten zní přesně takhle, v 7 hodin 10 minut ho každý všední ráno uslyšíte. A když ho uslyšíte, tak se radši mrkněte za dveře, kdo jste se registroval na webu Hit Rádia, jestli tam nejsme a jestli si tím pádem nevyděláte nějaký peňážky.
0: No a když tam budeme, tak peníze jsou vaše. Když tam nebudete, tak přidáme další peníze pro toho, kdo nám otevře. Tak startujeme v pondělí registrace na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná, tohle jsou Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ráno.

0: Tohle je páteční Hit Radio, 8:15. Shakura, whenever, wherever.
1: Hezké ráno.
2: Znáte ten moment, kdy jedete autem, myslíte si, že jsou nějaký jako pravidla, a ono jiný auto najednou bez blinkru odbočí a ve vás to v ten moment úplně vře, tak pokud jo, tak nejste sami. 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří právě ty řidiči, který nepoužívají blinkr. A já se ptám, proč? Vždyť je to tak strašně blízko prstům ta páčka, tak proč je takový problém, sakra, to zvlášť?
0: Jestli můžu mluvit za nás řidiči, jakože na silnici strávím, myslím si, hodně času, tak tohle, co jsi řekla, 44% je málo, jo. To musí být tak 99%. Jakmile prostě čekáš, že jako bude odbočovat, a ne, tak je to jinak, tak říkám, dobrý, tak bys jako bliknul, tak se nezlobím, že?
3: Taky to nechápu, vlastně to vůbec nic nestojí,
0: no,
3: ani energii.
0: Pozor, no, zase pozor, víš, kolik to sežere elektriky, takový bliknutí, jo, kolik to pak sežere benzínu.
2: Takže šetří
3: tak třeba
2: baterku, jo.
3: Přesně, úspora, no, ekologie.
0: No, jasně. No tak, ono se to traduje, že řidiči jedné německé značky z Bavorska, tam ta páčka v té standardní výbavě chybí, že jo. Tak, ale myslím si, že bychom měli být na řidiče Bavoráku hodní, jo, protože to je vlastně jako, tyjo, to je vlastně ohrožený druh.
2: No, ježíš.
0: Co vy blikáte?
3: Jasně.
2: Blikáme.
0: Vždy a všude. Tak jak to vypadá na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava. No a samozřejmě tohle, co slyšíte pod námi, Taylor Swift, další muzika do vašich uší. Už za moment, tady na Hit Radio. Blik, blik.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penaltě.
18: Už nespane, když páříme s klukama.
15: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď velký pozor, pokud jedete po dálnici D8 ve směru od Ústí na Prahu. Na kilometru 17 je tam odstavené osobní vozidlo. A silničáře dnes potkáte na Liberecku ve Friedlandu, kde pracují v Jiráskově ulici. Jezdí se tam okolními ulicemi.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu 7.29. David Guetta, Alphaville, Ava Max. Za malou chvíli rychlá pětka. O co a jak soutěžit, tak to řekneme hned po ranním updateu s Davidem.
1: Ranní update.
2: Umělá inteligence míří i do běžných domácích spotřebičů. Nové trouby, kávovary nebo ledničky už dokážou komunikovat s uživatelem a přizpůsobovat se jeho potřebám. Výrobci podobné novinky představují na veletrhu v Berlíně. 91letý Američan se stal nejstarším člověkem, který dokončil Apalačskou stezku. Více než 3500 kilometrů dlouhou trasu zvládl navzdory 71 pádům a jedné hospitalizaci. Stejný rekord přitom držel už v roce 2017, kdy mu bylo 82 let. Nevyžádané rady často vypovídají víc o nás, než o člověku, kterému radíme. Podle psychologů si jimi někdy potvrzujeme, že náš vlastní způsob života je správný. Cizí rozhodnutí nás totiž mohou přimět pochybovat o našich vlastních volbách.
3: A víte, co je nejhorší, jak dávají na Instagramu nevyžádané rady matky jiným novopečeným matkám? To jsou vždycky konverzace, to je strašný.
2: No vlastně všechny nevyžádané rady jsou špatné.
0: Mě to připomnělo, jak jeden náš známý Davide chtěl napsat v angličtině na Facebook, jen Bůh mě může soudit. A jak to napsal?
2: No místo only God can judge me napsal only good can judge me. Mimochodem, když už jsme u těch nevyžádaných hrát, mohli bychom si zahrát Luci teďka.
0: Luci bychom si mohli zahrát? No tak jo, tady je. Ale tebe si pošlu pro smrt, Davide. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a jeden z vás se pokusí vyhrát tuhle cenu.
0: Teď Markéz a Lucie. Vajam

0: A já mám kompaněros Marquez Basta na Hitrádiu.
1: Basta.
0: Pojďme se utěšit. Rychlá pětka. Rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás poslední startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
2: Vy si sami vyberete, jestli běžíte závod noční nebo denní, to je na vás. Vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo to zkusí dneska?
0: Bude Richard z Friedlandu. Ríšo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Hezké ráno. Prosím tě, ty teďka jedeš autem nebo běžíš do práce?
3: Jel jsem autem, ale už jsem zastavil.
0: Jasně, jasně. No a zeptám se, měl bys si koho vzít s sebou, kdyby si vyhrál tady to startovné, protože máš 3+1, když tak.
3: No, vzal bych asi kolegyni.
0: Hezky, tak to budu mít radost. Tak když jdeme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik pedálů má auto s manuální převodovkou?
3: 3.
0: Jo.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Richarde, kolik metrů má 1 kilometr?
3: 1000.
0: Mm-hmm.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje dřevěný pohádkový chlapeček, kterému při lhaní roste nos?
3: Nevím.
2: Hele, vždycky tady máme toleranci jedné chyby, takže než odpovíš, tak hodně přemýšlej, zkus to ještě, jo?
0: Začíná to na pi.
3: Ne.
2: Hele.
3: Pikachu.
0: Tak, začíná to na pin.
2: Bomba,
4: otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje nejslavnější pražský most?
3: Karlův.
0: Jo, jo. A Ríšo, poslední otázka. Na jaké roky platí výhra, o kterou hraješ?
3: 2026 a 2027.
0: Yeah! No jasně! Uhuhu! Je to tvoje, Richarde, 4x startovné na závod Urban Challenge, a to v hodnotě 12 000 korun. Je to tvé.
3: Super, děkuju.
2: Pikachu mě pobavil,
0: Pikachu,
2: boží.
0: Pikachu dobrej. Tak Ríšo, zvládni pátek v práci a zase se někde ozve, jo?
3: Jo, super, moc děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj.
2: Gratulky, ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: 7.40, Jamel je superstar, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Kolik peněz by muselo přistát na vašem účtu, abyste se mohli šéfovi vysmát a odejít středem? Kolik myslíte?
1: To asi záleží, ne?
0: No, protože podle posledních propočtů to možná není tak nereálný, jak to zní, protože spoustu lidí si myslí, že to je třeba miliarda, jo, nebo něco takového. Hmm. Ale píše se tady, že pokud třeba jako pár utratíte 80 tisíc měsíčně, tak vaše svoboda má cenovku 21,5 milionu korun. Mm-hmm. A nebo nemusíte odejít úplně, jo? Stačí vám třeba 4 miliony a můžete přejít na 4denní pracovní týden. Takže jeden volný pátek stojí přesně 4 miliony.
2: To je bláho. Jako...
0: Tak mě by zajímalo, kolik peněz...
1: Kolik stojí volný pondělí, mi ještě řekni. Pátek mi nevadí.
0: Tam to jde exponenciálně nahoru teda, rozhodně. Takhle, kdybyste dneska čistě teoreticky, jo, vy, kdo nás posloucháte, i vy tady ve studiu, kdybyste v nějaký loterii vyhráli třeba 100 milionů korun, natahovali byste si v pondělí ráno do práce budík na pondělí na ráno? Asi odpověď jasná, že? Ale možná i za 10.
2: Já radši šéfovi popřeju hezký
0: den. A možná i za...
1: I za dva.
0: Lady Gaga, The Dead Dance, za malou chvíli tady na Hit Radio, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj, Dimitri, Tři sestry, Divokej Bill, Verona, Luny.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na Teplicku, opatrně v Chotějovicích v Ledvické ulici, kde se srazilo osobní auto s autobusem. S opatrností tam projedete. No a pozor taky na dálnici D10, předmět na vozovce brzdí provoz na kilometru 61 ve směru do Prahy.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

Hledala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Hit Radio 752. Dobré ráno.
1: Přišla nám zpráva, která nás donutila zapřemýšlet se nad novou Superstar, protože ta zpráva zní: Čauky raňáci, budete řešit Superstar? Co říkáte na nový ročník? A Jasmin jako zpěvačka, tak jestli ji tam třeba někdo hned zaujal a td. Mějte se, Myšák. Je pravda, že Superstar je velký téma, ačkoliv si myslím, že v dnešní době sociálních sítí to už není jako tak vlastně potřeba takovýhle soutěže. A vlastně jsem čekala, že se to uchopí nějak novějc. Ale furt to vypadá stejně. I tak jsem na to koukala a baví mě tam dvě holčiny, které už ale svoji hudební dráhu vlastně mají rozjetou, takže za mě tam vůbec nemuseli bejt. Ale jo, koukat asi budu.
2: Já jsem koukal včera úplně náhodou, tak jsem listoval televizním programem a najednou koukám Superstar. Slušný retro, jsem si řekl. Tak si to pustím a normálně mě to úplně vrátilo v čase o 20 let a úplně jsem si to užil.
0: Ale my jsme včera hledali na televizi Ano šéfe a normálně tam skočilo asi na 5 vteřin a ještě jsem to neviděl teda, takže mám co doplňovat. Takže já jsem teda nejvíc pozadu. Já jsme to má zkoukli úplně, ty teda část ano. A já teda vůbec. Dobře.
2: Proč koukáte na mě?
1: Ty jsi nám chtěl jsi dát nám nějaký
0: chtěl dát kvíz.
2: No dobře, tak pojďme na to. Ale vyzýváme naše posluchače, aby si zahráli s námi. Je to takový průřez historii Superstar v Česku a Československu. Aha, připravil jsem si 8 otázek, 4 každej a máme vždycky 3 možnosti.
0: Já jsem tak... to myslel, že jsi to skrčoval, jak se zdíval, víš, jako, že to teda dělat nakonec nebudem. Takže pojďme na ty otázky.
2: Pojďme na to. Takže začíná Jasmin. Ve kterém roce proběhla první řada Česko hledá Superstar?
1: Jestli se nepletu, ty máš na výběr nebo
2: mám,
1: ne?
2: Mám, ale tak zkus schválně.
1: Myslím si, že 2004.
2: 2004 je správně, Jasmin má bod. Michale, kolikátý skončil Ben Kristoval v československé Superstar 2009?
0: Tak si prču.
1: A to já vím, to já vím.
2: Chceš tipnout nebo ti dám nápovědy?
0: Nápovědy.
2: 5, 7 nebo 9?
0: 5.
2: Je to 7.
1: Špatně!
2: Jasmin, doplň porotu první řady. Ondřej Hejma, Gábina Osvaldová, za A. Ondřej Soukup a Milan Herman, za B. Pavol Habera a Dara Rollins, nebo za C. Eduard Klezla a Michal Horáček.
1: No tak byl tam Soukup, ne? Ale kdo s ním? Je na výběr Soukup s Haberou dohromady?
2: Ne, Ondřej Soukup a Milan Herman.
1: Tak dejme Hermana, no.
2: Je to tak, Jasmin má 2 body.
1: Ale vůbec super. Nevím, kdo Herman je, upřímně už.
2: Michale, kdo vyhrál první čes společnou?
0: Brata vyrábí.
2: Kdo vyhrál první společnou československou Superstar v roce 2009? Za A, nebo chceš rovnou říct?
0: Ne, chci možnosti.
2: Za A Miroš Majda.
0: Ano.
2: Za B Martin Chodůr, anebo za C Monika Bagárová.
0: Jaká byla otázka?
2: Kdo vyhrál první československou Superstar v roce 2009?
0: A možnosti?
2: Tak se zkus soustředit, by se to teďka říkal. Šmajda, Chodůr nebo Bagárová?
0: Chodůr.
2: Chodůr je správně, 2-1. Jasmin. Můžeš to vlastně ukončit?
1: No.
2: Koho porazil Lukáš Adamec ve finále Superstar 2011? Gabrielu Gunčíkovou, Celeste Buckingham.
1: Gunčíkovou.
2: Ano, 3-1. Tak Michal, ještě dáme tobě šanci. Kdo vyhrál Superstar v roce 2015? Štěpán Urban, Ema Drobná nebo Pavol Kovalíček?
0: To vůbec nevím.
1: Já to vím.
0: Drobná.
2: Je to Drobná.
0: Drobná, no, tak vím.
2: Tak moment, máme to 3-2.
1: Ještě jedna, jo?
2: Ještě furt.
0: Započkej, takže my pořád hrajeme, jo?
2: Tak Jasmin, kdo skončil třetí v první české Superstar v roce 2004? Tomáš Savka, Sámer Issa nebo Martina Balogová?
1: Issa.
2: Byl to Sámer Issa, takže Jasmin vítězí.
0: Byl to Issa. No, vy jste se nezvládli, že? Dobrý,
1: no. No tak uvidíme, kdo to vyhraje letos. Jaký zajímavý tvář, že se tam objeví.
2: Takovou otázku tady ještě nemám.
0: Herman.
1: A je vtipný, že vlastně většinou jsou známější ty, co to nevyhráli. Ben Kristoval 7. místo a kde je dneska?
0: Dneska ráno, zítra rádia.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho české hledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s

0: 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropu čekají v následujících dnech výrazné teplotní rozdíly. Na jihu a západě mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům a padat mohou zářijové rekordy. V Česku může být v pátek přes 30, už v sobotu ale jen kolem 20. Začátkem příštího týdne se pak mají tropické teploty znovu vrátit. Hladina Orlické přehrady klesla na historické minimum, tak málo vody v ní bylo naposledy při jejím napouštění v 60. letech. Kvůli dlouhodobému suchu se od dneška výrazně omezí vypouštění vody z Orlíku. Potřebný průtok Vltavy tak začne poprvé v historii více zajišťovat voda ze slap. Nizozemská centrální banka přesouvá kvůli geopolitickému napětí část svých zlatých rezerv do Evropy. Z USA a Kanady stáhla 86 tun zlata v hodnotě stovek miliard korun. Zlato nově uloží v Londýně, odkud ho může v případě krize snáze využít. Banka tvrdí, že se tím chce lépe připravit na případná mimořádná rizika. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Chomutovská nemocnice otevřela novou ambulanci. Nová ambulance klinické farmacie reaguje na rostoucí zájem praktických lékařů, kteří chtějí svým pacientům nabídnout odborné posuzování užívaných léků. Pomoc tam najdou pacienti, kteří užívají větší množství léčiv. Zkontrolují tam, jestli jsou léky správně nastavené, vzájemně se neovlivňují nebo nezvyšují riziko nežádoucích účinků a v případě potřeby navrhnou úpravy. Na severu Čech bude dnes většinou zataženo až oblačno, později večer se zatáhne ještě víc a dorazí četnější srážky. Teploty 26 až 29, na horách do 24 stupňů.
0: Poslouchej.

0: Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné páteční ráno.
2: Ahoj, hezký den. Snídaní
1: šampionů. Se zbavil nevede ve zprávách, že v Orlíku je sucho. Já jsem čet, možná se to taky četli, že tam teďka našli nějaký sudy nebo co. Mm-hmm. A lidi volají policii, protože tam je ta asociace, že jo, s těma orlickýma vrahama. Prosím vás, chlapi, neházejte ty sudy s těma lidma z toho mostu. Pojďme na muziku. Avicii Levels, 8 hodin 4 minuty. A my vám přejeme fantastické páteční ráno s Hit Rádiem. Jdeme na to.

0: 8 hodin 7 minut, krásné ráno, s vámi Michal, David a taky Jasmin. Začalo září a vlastně se začátkem září taky největší podzimní teror, a to je vytahování teplejšího oblečení. A hlavně taky přehrabování šatníku. Kdo se v tom teďka poznáte, jo? Určitě jste taky už začali přehrabovat šatník a zjistili jste, kolik věcí tam máte, které na sebe už nikdy nevezmete. Já teda osobně, ne že bych ty věci nechtěl nosit, ale zjistil jsem, že ty věci mě tak nějak jako nejsou.
1: Jaký jsou těsnější, vej?
2: Zcvrkli se.
0: To ani nedá říct, že se zcvrkli, jo. Kdybych si to vzal na sebe, tak můžu jít na Prague Pride, jo. Takže jako až takhle těsný jsou ty věci. Jo, co vy? Máte s tím takovou zkušenost?
1: Asi ne takhle se smrskáváním oblečení, ale ano, mám tam spoustu věcí, které už nenosím. Říkám si, že jako někdy vytáhnu, no. A takhle to říkám každý rok, nikdy se to nestane. Mám tam třeba maturitní šaty, jo.
0: Aha.
1: Který prostě si říkám, to, že nevyhodím.
0: Tak to necháváš na svatbu pak, ne? No ale hlavně, že já nevím, jak to máte vy, jo, ale máme prostě doma 2-3 plný skříně oblečení, ale stejně si na sebe pak bereme ty 2-3 kousky, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, tuhle košili máš celý týden.
0: No tuhle košili, no 2 týdny, já bych tě opravil, jo. To triko taky, už není úplně jako zánovní, ale tak dejte nám vědět, jestli vy máte nějaký kousek takhle. Co za nejbizarnější módní kousek schováváte, ale stejně víte, že už si to na sebe nikdy nevezmete.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte nám buď poslat hlasovku na WhatsApp, anebo zprávu normálně.
0: Vrátíme se k tomu teď. Hozier na Hit Radio 2 Sweet. Hezké ráno.

0: Tohle Erik Pritz, Call on Me, vlastně nám to jde parádně na ruku, protože řešíme oblečení, který nám bylo malý a v tomhle videoklipu toho oblečení moc nebylo, kdo znáte. Posloucháte Hit Radio, 8 hodin, 14 minut, dobré ránko. Bavíme se tady o přerobování skříní, protože s podzimním počasím jsme ve skříně našli oblečení, na které jsme třeba zapomněli, anebo které nechceme vyhodit.
1: Ptali jsme se právě, co víte, že už si na sebe nevezmete, ale stejně si to tam necháte, tak Martin píše, mám tam schovanou mikinu Čas hulit, restovsky, to teda oceňuju, mám ráda.
0: A proč ji nenosí? Další zpráva, Milan, ahoj, já mám 30 let starou koženou bundu, co jsem dostal k 15. narozeninám, v té době stála 5000 a je krásná, ale to jsem měl 55 kilo, krásný chcípák jsem byl a teď už se blížím k 90, takže bez šance, ale tuhle si nechám.
1: Iris, ahoj, mám doma levisky 501, džíny z roku 67 a teďka, jak se zcvrkávám, tak je opět dopnu, to je super.
0: Ty džíny z roku 1967, to byla jiná kvalita materiálu.
2: To teda.
0: To teda. Máme tady taky několik hlasovek, pouštím tu od Zuzky.
3: Ahojky, tak já každý půl rok dětem i sobě třídím skříň a jelikož... Pak vždycky nemáme hadry, že jo, protože všechno řekne, chceš to nosit, nechceš, vyhodíme to dobrý, dáme to vždycky do toho kontejneru na ten textil, ale vždycky si tam nechávám starý legíny. Já nevím proč, já je stejně nenosím, vůbec nikdo je nenosí, ale prostě je tam vždycky mám. Co kdyby náhodou si řeknu, že jo. Takže my to vždycky máme takhle. Teď vím, že budu třeba třídit před Vánocema, jak bude vánoční úklid, ale legíny tam prostě nechám. I děravý, ale prostě co kdyby náhodou. Tak ahoj Zuzka.
1: Znám ten pocit, Zuzi, moc dobře.
0: Taky tady je parádní zpráva od Markéty. Ahoj, před 27 lety po seznámení s budoucím manželem jsem třídila jeho skříň. Našla jsem tam na zakázku šitou ošklivou koženou bundu. Ta musela být hnusná, už když ji šili. Manžel se ji nechtěl vzdát, ale já ho šikovně přemluvila, že ji vlastně už nechce.
1: Hele, mě tady ještě teďka na poslední chvíli zaujala jedna zpráva. Já mám taky schované maturitní šaty i svatební šaty. Už vím, že je nikdy na sebe neoblíknu a doufám, že až se dcera bude vdávat, tak se jí zalíbí a použije je. A v to podle mě doufá strašná spousta maminek, ale tyjo, já bych to asi jako neudělala. Já bych chtěla prostě svoje nový, jako moderní, co se mi líbí teďka.
0: Já nevím, jestli, když teda budu mluvit k vám chlapům, jo, tak co jste měli na sobě na maturáku, co? Vouhle po dětkovi, co? No jasně, no. Takhle, děkujeme za vaše zprávy. Co můžeme říct, že tohle, co bude hrát teď, rozhodně vonošený ještě není. Huntrix, Audrey Nuna, Golden na Hit Radio v 8 hodin 17 minut. Tak, hezké ráno, šampioni.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Golden 8 hodin 20 minut a mě by strašně zajímalo, proč se Davide poprvé za to, co tady vysíláš, postavil.
1: Zkouším, jaký to je.
0: Jaký je stát? Protože jenom abyste si představili, jo. Já teda když vysílám, já když mluvím, tak musím stát. David vždycky sedí a Jasmin to má tak.
2: Co na střídačku, ale stát jsem tě naučila já.
0: A proč si stojíš, Davide?
1: Nevím, chtěl jsem to zkusit, jaký to je.
0: A jaký to je?
1: Je to normální úplně, no.
0: Víc zbytečnou informaci se od nás dneska asi nedozvíte. Vůbec tank, to budou další parádní hity, no a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na dálnici D8. Dávejte si velký pozor na kilometru 15 ve směru od Prahy na Drážďany. Srazilo se tam osobní auto s kamionem. A bourá se taky na Českolipsku v obci Blíže Vedli, kde se srazila dvě osobní vozidla. Tak i tam opatrně.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Summer Love. Tohle jsou Miraj a tohle jsou hity na Hit Rádiu. 8.31, krásné páteční ráno. Davide, ranní update.
1: Ranní update.
2: Japonská firma proměnila hudební límec v milionový biznis. Zařízení, které funguje jako reproduktor kolem krku, získalo v crowdfundingové kampani přes 4 miliony korun. Teď míří do prodeje a vyjde zhruba na 5800. Mladí Američané se stále obtížněji finančně osamostatňují od rodičů. Podle průzkumu se na nich cítí finančně závislých 72% generace Z a více než polovina mileniálů. Přesto většina mladých věří, že se v budoucnu dokážou osamostatnit. Kosmetické firmy stále častěji cílí prostřednictvím influencerů i na děti. Některé začínají používat přípravky na pleť už kolem 8 let, přestože je podle dermatologů vůbec nepotřebují. Nevhodná kosmetika jim navíc může pleť poškodit.
0: Mě by zajímalo, vlastně jestli vy holky, Jasmin, jestli se pamatujete, kdy jste se třeba poprvé namalovali?
3: Vím, že první řasenku jsem si dala jen tak, jakože když jsme šli do nějakého divadla nebo někam na nějaké představení, když mi bylo asi 10 a že jsem ji začala používat pravidelně, tak to mi bylo 14, ale jinak jsem jako dlouhou dobu, jako ani teďka make-upy a takhle něco si tam napatlám, ale nemám jako make-up vyloženě.
4: Co ty, Michale? Říkáš, že to zkoušel, ale.
0: Ale zkoušel jsem to, no tak jako sebral jsem to mámě, ne, že jo, když jsem byl malej, když jsem bylo 26, tak prostě se namaloval.
3: To není běžný úplně.
4: To není běžný, no.
0: Není, no. Znamená to něco?
4: To nám řekni ty.
0: Pojďme na muziku. Tak taky nemusíte vědět tak všechno o mě hnedka, ne? Takhle z kraje. Takhle z kraje září, jo. Hele, to si necháme až na říjen. Seš, stay na Hit Rádiu. Krásné ráno, šampioni.

0: hit. Be Mine, takhle vám hraje páteční hit rádio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá radost.
1: Dopak to zvoní, Jasmin.
2: Dopak to zvoní s hit rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
3: Už od pondělka budete pravidelně v 7 hodin 10 minut slýchat v našem éteru tenhle ten zvonek a až ho uslyšíte, jděte se kouknout za dveře.
0: Protože když tam budeme stát, tak vyhráváte spoustu peněz. Kdybyste tam náhodou nestáli, no tak je vyhraje druhý den ten další a ještě přihodíme něco navíc.
3: Mm-hmm.
0: Dohromady rozdáme za celé září 100 000 korun, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
3: Hrajeme takhle od 7. až do 25. září, takže štěstěna se na vás třeba usměje.
0: No prostě po víkendu hnedka v 7.10 máte možnost být první, vyhrát spoustu peněz. Detaily na webu Hitradia.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: 8.50, tohle jsou Coldplay na Hit Radio We Pray.
1: Skončil nám, nebo končí teďka první školní týden, tak jestli vaše dítě po tomhle prvním týdnu školy přišlo domů s tím, že ho tam nikdo nemá rád, tak možná mu začíná hvězdná kariéra, protože světe div se. Když se podíváte na největší světový celebrity, tak spousta z nich byla ve škole přesně ten člověk, který ho ostatní nemuseli. Tady třeba Taylor Swift, tu nikdo nezval na večírky, to jsem měla taky tak. Selena Gomez, ta zažila šikanu na základce i na střední, Lady Gaga, ta že je jako ošklivá, Zac Efron, to byl hubený kluk, který jako moc prej nezapadal.
0: No tak jako jasně, ale ty lidi, co jsi vyjmenovala, tak alespoň uměli zpívat, že jo? Tak co máme dělat my, co jsme zpívat neuměli? Já si vzpomenu, mě vždycky říkala učitelka, jo? Když se nebudeš učit, Michale, co z tebe bude? Ty to nikam nedotáhneš. No a podívej, měla pravdu.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a Nico Santos v 8.57. Dobré ráno. No a zároveň to byl taky poslední song, páteční snídaně. Tak děkujeme, že jsme spolu zvládli vstávat celý týden, takhle, že vy jste to zvládli s náma.
1: Celý první vlastně zářijový týden, první
0: fakt.
1: Školní týden. Děkujeme, je před náma víkend, takže si odpočiňte.
0: Aha, a po víkendu v 7.10, kdo pak to zvoní, budete mít první šanci vyhrát nějaký peníze, pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily k téhle soutěži, kdo pak to zvoní, najdete na webu hitradio.cz, zároveň i registraci.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak nějak zvládněte pátek, užijte si víkend.
1: A slyšíme se v pondělí od 6.
0: Jsme tady na značkách v 6.00. Tak pa.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, u Klášterce nad Ohří směrem na ostrov nabouralo tam osobní auto do dopravního značení. A ještě na Teplicku v Chotějovicích v Ledvické ulici, tam máme bouračku osobního auta s autobusem. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Opozice už dříve avizovala, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policie tvrdí, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. V Ústí nad Labem vzniknou nové řemeslné dílny pro děti a mládež. Umístěné budou v bývalých jeslích na sídlišti Kamenný vrch. Rekonstrukce budovy už začala a předpokládaná cena opravy je téměř 54 milionů korun. Řemeslné dílny Kameňák mají fungovat jako otevřený řemeslný inkubátor, zaměřený na tradiční řemesla, a podle města mohou zároveň podpořit rozvoj drobného podnikání a zájem o řemeslné obory. Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová vstoupili vítězně do čtyřhry na tenisovém US Open. 30letá Siňaková si částečně vynahradila vyřazení z dvouhry, kde ve druhém kole nestačila na favorizovanou Japonku Naomi Osakaovou. Na severu Čech.

0: Byl u lékaře, všechno si za chvilku řekneme, vím kompletně jeho diagnózu, detaily. Nebojte se nic, každopádně my startujeme, Dan za chvilku dorazí, přejeme krásný pátek, užijte si ho s námi na Hit Radio Nord Music.
1: Ty víš i diagnózu, jo?
0: Já vím všechno.
1: Jej. Hit Radio Nord Music.

0: 9 hodin 12 minut, hit Radio Nord Music a skvělý hit, který původně Nelly Furtado naspívala sama, ale pak udělali i duet, kde zpívá Sierra Garvey, což je zpěvák skupiny Rimon, a hned to dostalo úplně jiný grády. Ale proč jsem tady vlastně v tuhle chvíli já?
1: My taky máme jiný grády, jsem chtěla říct teďka s tebou, protože no, tak úplně jiný hlas, že jo?
0: Jo, je to tak. Já jsem tady vlastně jako takový záskok, jsem si odskočil z mojí zprávarské kabinky, přesně abych ti pomohl.
1: Přesně tak, aby jsme pomohli. Už jsme to tady říkali, Dan je na cestě do rádia, jede od lékaře. Pojďme se podívat pravdě do očí. Teď už to bude čím dál častěji, kdy budeme navštěvovat ty doktory z různých důvodů.
0: Nejsme nejmladší.
1: Hele, já minule taky byla. Sranda je, že v té čekárně začneš potkávat jako spolužáky ze základky, ze střední.
0: A teď si říkáte, jaký prášky berete.
1: No a co děti, víš, a zase si jako zrekapituluješ ten život a teď samozřejmě probereš ty diagnózy. Ale nebojte se, s Danem to není vůbec nic vážného. Je to jenom taková, jak bych to nazval, lehká kosmetická úprava. Já nevím, co to mám říct, ale my jsme tady většinou jako upřímní k našim posluchačům. Zkrátka Dan si šel nechat zvětšit svoje přirození. Jo, říkal, že mu stačí centimetr, dva, takže v lokální anestezii, nic závažného. No a teďka by měl být na cestě k nám, takže nás možná poslouchá v autě.
0: Prosím, a to je tak rychlý, jakože mu to zvětší a on hned přijede, jo? Jo.
1: Takže je na cestě, Dani, my tě zdravíme. A já jsem si tak jako říkala, jak ho po té cestě do práce rozveselit, že jo, ono to asi možná trošku ještě bolí, tak já bych chtěla Danovi a všem pánům, kteří mají podobný estetický problém, tady poslat písničku. Přejeme krásný pátek.

0: One Republic, Apologize. Too late, Apologize, je pozdě na omluvu. Přátelé, jak se říká, chovejte se tak, abyste se nemuseli nikdo omlouvat. S váma už teďka kompletní LSD, Lucka s Danem a přejeme vám krásný pátek.
1: No, ta omluva by se asi možná hodila.
0: Proč?
1: Já jsem vás poslouchal, co jste tady říkali. No. Jako, přátelé, člověk je tady chvilku nechá samotný, vyvádí tady věci v tom
0: třetí
1: rádiu.
0: Třetí A, vej. No, úplně, vtipis, třetí A.
1: Jak říká náš kapitán, tohle říká Lojza v pátý třídě, co jste tady říkali, jako. No ne, ale u lékaře jsem byl samozřejmě, chci poděkovat paní doktorce Karhanové, protože mě zachránila život skoro.
0: Víš, to nebylo nic vážného.
1: Ne, bylo to
0: a já vám řeknu, jo, Dan mi říká, byl jsem u lékaře s maminkou. Jo, on tam no šel. Šel s maminkou k doktorovi. A to je hezký, že v 50 letech chodíš s maminkou k lékaři.
1: Ano, je to tak, je to proto, že mamča šla na preventivku a nemá se tam jak dostat, jak si tam odvez. No. Ježíš, teď z toho děláte úplně takovýhle.
0: Halo.
1: No ne, úplně halo, no, jako, že jsem byl, že maminka dovedla k doktorovi jako v 50.
0: No jasně, no.
1: Výborně, super, jako.
0: No, už jsme se tady tomu s Robertem smáli, to nevadí. Je to milý.
1: Ano, je to milý, tak
0: já. A proč žiješ tak dlouho sám?
1: Já bych
0: chtěl vedle maminky.
1: Já bych chtěl teď všechny pozdravit, všechny, co museli k lékaři, co to museli vysvět v čekárně a tak dále, protože nemoci si nevybírají, ale Lucie, prostě ne, musíš, když
0: nemoci
1: musíš, tak
0: chodí
1: musíš.
0: Po lidech, ano.
1: Ano, přes ne po horách, ale po lidech.
0: Tak.
1: Takže já děkuji. Hele, takhle důležitá zpráva je: nejsem větší, jsem zdrav.
0: Nejsi.
1: A jsem v pohodě.
0: Tak to je nuda.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

tvůj.

0: Beyoncé, Bruno Mars a Fate. S váma pochopitelně vaše LSDčko Lucka s Danem a přejeme vám krásný pátek.
1: Ano, pátek je tady a přátelé, možná jste si toho všimli v televizi, když koukáte na přenosy lehké atletiky, kde jsou ženy. Nuda, šeď, nebaví. Ne fakt, jako.
0: No přesně tak, už žádný sexy záběry na atletky,
1: strašná
0: přátelé.
1: Nuda,
0: evropský
1: nuda.
0: Televize dostali totiž nový manuál, jak při atletických závodech zabírat atletky.
1: Pouze hlava.
0: Pozor, já vám něco řeknu. Já jsem byla minulý víkend na atletickém mistrovství České republiky v Táboře. Proto do 23 let, teda abych upřesnila, protože mýho syna přítelkyně, Karolína Chýlová, řeknu na reprezentantka,
1: řekni
0: rozumíš,
1: to.
0: Byla za atletický klub Most a ona skáče to, co to je výška, jo, přes tu tyčku.
1: Skok do výšky.
0: Tak, a ještě trojskok. Tak, a takže my jsme jeli fandit, podpořit, protože vrchol kariéry, samozřejmě, že jo, sezóna. A teď my jsme přijeli do toho tábora. A teď se ten obál, že teď se otevřel ten prostor a já už na straně, že jo.
1: Co jsi řekla?
0: Naštvaná. A já už naštvaná. A říká, a teď tam vidíš ty těla, ty holky, vysekaný.
1: No jasně.
0: Ty, oni mají ale ty zadky, jak běhají. Ty to... kulatý, nádherný zadky.
1: Já tomu říkám zadek jak dva česneky.
0: No tak tohle byly... To bylo, hele, to i já jako žena. Hele, já na ně koukala s otevřenou pusou. A já, tak tohle byl vždycky můj sen. Já nevím, že mě naši nedal na atletiku.
1: Měla si běhat teď, víc, no.
0: A teď, rozumíš, teď jsem tam stála s manželem, že jo? A já, no tak to má podívanou chlapec, teď zjistí, co má doma. A teď já, pozor, a teď jsem přišla za rodičem a tý Karolínky a já, tak kam jste mě to jako vzali? Co to tady? Říkám, a já už mám depresi. A výborná byla maminka Karol, paní Chýlou, taky zdravím Karolínky a říkám jim, prosím tě, tímhletím směrem se vůbec nekoukej. Tamhle sleduj, tam je tvoje sekce, koulařky, diskařky, rozumíš, hod kladivem,
1: no.
0: Jo, tam se zaměř. Tak jsem se koukala a já, jo, je to cajk, jsem v pohodě. Víš, to jsou taky korpulentnější, že jo, dámy, pochopitelně, tak všichni si pamatujeme.
1: Samozřejmě, ale tam tě navedla správně.
0: No, navedla mě správně a říkám manželovi hned. Takže miláčku, teď to je říká, Radanka, tam se vůbec nekoukej na ty běžkyně, na ty trojskokařky, tamhle, tam sleduj to celou tu
1: koukal
0: dobu.
1: Koukal tam manžel.
0: No, dělal, že tam kouká, že jo, na tu koulařku, samozřejmě, že koukal na ty atletky, co skáčou.
1: Přátelé, dlouho to nevydrželo, protože pak se otevřely brány a přišli chlapi a už tam byli koulaři a to bylo něco pro tebe.

0: měko.
1: Já jsem úplně na měko z toho.
2: Krásný pátek s váma, vaše LSD Hit Radio Nord Music.
1: A protože je pátek, znamená to, že je tady víkend, nebo chystá se, tak je spousta akcí a na jednu bych vás chtěl teď pozvat, ale musíme si udělat atmosféru. Co? Už tušíš?
2: To je Vinetu.
1: Takhle, Vinetu to nebude, ale chystá se Hobby Rodeo v Třebušíně, což je na farmě Zababeč, ta je 2 kilometry nad Třebušínem. Bude to westernové disciplíny, proto máme tady ty indiánské písničky teďkon, soutěže pro děti, občerstvení a taky country hudba zítra 5. září od 11 hodin.
2: Bude tam i Vinetu?
1: Někdo se tam možná ukáže jako Vinetu, no, ale hlavně tam budou koně, koníci. Já byl nedávno ve westernovém městečku a byl to moc hezký. Takže i tenhle rodeo bude perfektní.
2: Já už jsem na koni dlouho nebyla. Chce podívat na koních teda.
1: No, tak zítra, od 11 hodin do Třebušína. Hobby rodeo, pojď Lucie, hop, hop, hop.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
8: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
9: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočesné.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
14: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: David Guetta na Hit Radio Nord Music, bude 10. hodina, je to Robert, pojďme se podívat na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Lovosicích v Dlouhé ulici, došlo tam k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. Ještě je 69. kilometr ve směru na Chomutov, stojí tam odstavené osobní auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Koaliční partneři, předsedové motoristů a SPD Macinka a Okamura kritizují rozpočet. Ten navrhla ministryně financí Schillerová se schodkem 389 miliard. Oba teď vyjednávají o změnách. Politologové se ale domnívají, že jde o domluvené divadlo. Píšou to novinky.cz. Dneškem začínají největší slavnosti chmele a piva v Evropské unii. Centrem dění je tradičně Žatec, ze kterého se hlásí naše reportérka Sára Dvořáková.
13: Dobré ráno. Žatecká dočesná začne psát svůj 69. ročník úderem 3. odpoledne. Program, který je dnes i zítra zadarmo, bude probíhat na 5 scénách. Vybírat můžete z řady hudebních vystoupení. Do minulosti vás vrátí historické tržiště a o zábavu se postarají i tematické soutěže. Mezi nejoblíbenější patří ruční česání chmele a tanec s korbelem piva na hlavě. Z Žatce Sára Dvořáková.
1: Pozor na boření u Bíliny. Útočí tam sršni. Sršni v Národní přírodní rezervaci během posledních dnů pobodali několik lidí. U některých se objevila silná alergická reakce a museli do nemocnice. Jednoho z postižených transportoval vrtulník letecké záchranné služby. Hasiči na místě označená alergická reakce museli do nemocnice. Jednoho z postižených transportoval vrtulník letecké záchranné služby. Hasiči na místě označili riziková místa a objevili.

0: Večer dorazí četnější déšť a přehánky. Teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Takové bude počasí a
1: teď tak, domluvte se,
2: kdo bude mluvit.
0: Kdo bude teda mluvit? Lucko, ty? Nebo Dan?
3: Kdo má přednost, holky? Ale holky. V dnešní společnosti mám pocit, že kluci. Ale já si teda vezmu slovo, jo? To byl náš Robert. Zprávy počasí. 10. hodina, my samozřejmě pokračujeme dál.
2: My jsme tady.
3: Mm-hmm. Lucie Šajger,
2: Dan Rakacký.
4: Hit Radio Nord Music.
2: A za malou chvíli vám dáme rébus vašeho života.
3: Zůstaňte s námi, budeme vás potřebovat.
2: Ano.

0: Teda nevím, jak to dělá tenhle ten pán a frajera zpěvák Ed Sheeran, ale cokoliv vydá, to je obrovský hit a tohle nebyla výjimka. Ed Sheeran s Fire na Hitrádu Nord Music, český Safír teda, byste mi rozuměli. Tady dopolední show LSD, Luskádám, přem krásný dopoledne, krásný pátek.
1: A my jsme vám, přátelé, slibovali životní rébus, který v tenhle ten moment přichází.
0: A i pro mě.
1: I pro všechny vlastně, pro tebe, pro naše posluchače, dobře poslouchejte. Můj syn šel druhý den, můj 17-letý syn, abych upřesnila, který chodí na střední školu, šel 2. září do školy. A my máme školu online, to znamená, že já vidím na aplikaci, jestli dostal nějakou známku nebo tak, a najednou sedím a vidím, že mu vyskočila jednička český jazyk, literatura. Já říkám, to jsou docela ostrý na té střední škole. Hned druhou hodinu dostane takhle, druhý den dostane takhle jedničku. No, ale ono to nebylo jen tak. Paní učitelka totiž přišla do třídy a řekla dětem, že v ředitelně dostali takový učitel, celý učitelský sbor dostal otázku od paní ředitelky, právě tenhle ten konkrétní rébus, o kterém budeme mluvit, a nikdo z těch učitelů neznal správnou odpověď. A přišla do třídy a řekla, pokud vy to tady teďka někdo z vás uhádnete, řeknete mi to správně, dám vám jedničku a můžete si vybrat předmět z jakýkoliv chcete. Tak, a teď přijde na řadu ta otázka, kterou dostala celá třída.
0: Tak
1: dobře,
0: a
1: dostáváte ji i vy, jo, posluchači.
0: Tak, jdeme na to.
1: Celá třída dostala tuto otázku. Danieli, dobře poslouchej, už jsi připraven?
0: Já jsem připraven, poslouchám.
1: Máš 9 kuliček a klasickou váhu, takovou tu se dvěma miskami.
0: Ano.
1: Jo, to je rovnoramená váha, na obou koncích jsou dvě stejně těžký zavěšený misky.
0: Chápu.
1: No jestli, jo, jestli posluchači, jo, představte si tu váhu, musí si to vizualizovat.
0: Ano, má to když tak ta, u soudu to je, ta socha.
1: Jo, ano. Tak, a teď máte ty dvě misky a máte 9 kuliček. Jedna z těch 9 kuliček je těžší než ten zbytek. Jak ji najdete a máte jenom 2 možnosti zvážení.
0: Z těch 9 kuliček jedna je těžší než těžší nebo ostatní.
1: A můžeš máš vážit váhu pouze dvakrát.
0: A dvakrát to máš vážit.
1: Musím říct, že já jsem byla mise, já se nebudu tady to, já jsem na to nepřišla. Můj manžel na to přišel.
0: Ano.
1: A přišel potom s tím na zimní stadion do Litvínova. Dal to všem zaměstnancům tu otázku a přišla na to pouze ekonomka, jo. Takže ještě jednou, přátelé. Máte 9 kuliček. Klasickou rovnoramenou váhu.
0: Ano.
1: Kde máte zavěšené 2 misky a máte pouze 2 pokusy na to zjistit, že z těch 9 kuliček jedna je těžší. Jak to
0: najít
1: udělat?
0: Tu těžší kuličku,
1: najít tu těžší kuličku. Ano. 9 kuliček, jedna je těžší a pouze 2 možnosti na to jí zvážit. Pokud na to přijdete, klidně volejte na 47 522 14 15 nebo nám pište váš postup na 3 sedmičky, 3 devítky, 9, 5, 8, 47, 522, 14, 15, kdo se, jestli tady máme Einsteina nějakého v Ústeckém kraji,
0: tak tam zavolejte,
1: ano. A na 3 sedmičky, 3 devítky, 9, 5, 8, jestli přijdete na to, jak najdete tu těžší kuličku.
0: Hele, já se přiznám, jsem úplně blbej, já to nevím.
1: Já jsem úplně blbá taky, já jsem to taky nevěděla.
0: Já nevím, jak na to, bude to nějaká finta, bude to úplně jednoduchý, si myslím.
1: Můj muž je chytrý a moje dítě evidentně taky, protože jediný z té třídy to opravdu řekl. Já jsem byla na něj strašně pyšná, říkala jsem si, tak po mně nejseš, chlapče.
0: Tak schválně, jak se na tom vy, naši posluchači, počkáme si na to, no, a pak řekneme.
1: Mám to ještě zopakovat výsledek jednou?
0: Já myslím, že jsi to řekl jasně.
1: Jo, dobře.
0: 9 kuliček, jedna těžší, máte váhu, která je rovnoramená, to znamená 2 misky, a najít dvěma pokusy nejvýše tu těžší kuličku.
1: Tu těžší kuličku.
0: Dobře.
1: Jdem na to.

0: Poetika, zkouším žít. Žít. A vy zkoušíte vyluštit náš rebus, který tady byl, váš životní rebus, i když asi životní nebyl, protože vy jste to dali, vy to zvládáte. Vy nejste tak blbý jako my tady.
1: No takhle, někdo je, naštěstí, jsou i tací, co psali, že jako netušej. Ono to myslí v podstatě fakt jako není vlastně nic složitýho.
0: Pojďme to připomenout ještě.
1: A když někdo má matematické schopnosti, tak samozřejmě pro ně to je absolutně jednoduchý. Takže, přátelé, máte 9 kuliček a klasickou váhu se dvěma miskami, rovnoramenou váhu. Mm-hmm. A jedna z těch 9 kuliček je těžší a vy máte pouze 2 pokusy na to,
0: Zjistit, která to je. Tak, já jsem zvědavý na to řešení, protože já to nevím, ale vy to víte, posluchači, díky, že jste psali.
1: A Lucie, ty... První napsal Jaromír. Zdravíme Jaromíra, říkal, že je v práci, jinak bychom si zavolali, tak zdravíme do práce, nemůže telefonovat. Každopádně, vlastně to fakt je jasný, že budeš dělit, Dane, to je jasný, že? Takže z 9 kuliček si uděláš 3 hromádky, rozdělíš je na 3x3.
0: No jo, vlastně.
1: No jasně, viď, je to hrozně jednoduchý.
0: Teď mi to bliklo.
1: A teď vlastně ty dáš 3 a 3 na váhu. No. Pokud jsou stejný, tak je ti jasný, že tu jednu máš u sebe. Prostě vždycky ta skupinka těch 3 odhalí, že tam někde je ta těžší.
0: Ano.
1: Ta ti zbyde.
0: Ano. A pak
1: takže
0: máš
1: ti zbydou
0: skupinku,
1: 3 kuličky ti zbydou, dáš 2 na váhu, jednu máš u sebe a buď se ta váha, že jo, něco ti ukáže, nebo ta, co je těžší, máš, to je ta, co je u tebe.
0: To je
1: no
0: tak,
1: vlastně to není tak, není to, je to triviální.
0: Je to
1: ale...
0: tak primitivně jednoduchý, že jsem fakt blbej. To je důkaz.
1: No, takže to byla naše první jednička a syn si mohl vybrat, z kterého předmětu jí chce, on si vybral češtinu. Takže dostal díky matematické úloze jedničku z češtiny.
0: To je pěkně teda. My děkujeme
1: a já jsem ráda, děkujeme posluchačům, že jste se do toho takhle zapojili, opřeli a moc vás zdravíme.
0: Pro nás ta inspirace, že vám budeme dávat hádanky častěji.
1: Častěji, že? A že jste chytrý hlavně.
0: Že vás to baví.
1: Takže si můžeme dovolit přitlačit trošku. Příště.
0: Dobře.
2: Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj,

0: a zábavy.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Ano, to jsou oni.
1: Linkin Park. S váma vaše LSD. Lucka, zdravíme, přeji vám pochopitelně krásný pátek.
0: A teď pozor. Co tohle to znamená, přátelé? Ještě jednou.
1: Je páteček.
0: No to jo.
1: To všichni vědí. Na to se všichni těší.
0: Tento zvuk se týká jedné specifické akce, která dneska startuje.
1: Přesně tak, přátelé, dočasná Žatec je tady. Tradiční slavnosti piva a chmele dneska startují v Žatci, a to už 69. ročník.
0: To je hezký ročník, 69.
1: Jsou to jsou to vlastně největší pivní slavnosti
0: v
1: Evropské unii. Já jsem si to všimla, pochopitelně.
0: To bude veselo.
1: Já jsem na to nechtěla jenom poukazovat.
0: Dobře.
1: Bude veselo dneska v Žatci, každopádně.
0: Než si dáme to, co tam bude. Byla jsi tam někdy vůbec na dočasný? V Žatci. Ty osobně.
1: Jednou.
0: Já byla si třikrát, čtyřikrát, pětkrát. No je to velkolepá akce.
1: Já byla na 14. ročníku.
0: Spousta akcí, spousta piva, spousta zábavy. No a pojďme se podívat, co vás tam konkrétně čeká. Pojď.
1: No tak.
0: Co přinese 69. ročník do čestné?
1: Dneska a zítra samozřejmě. Zábava, že? Zábava na pěti pódiích. Vystoupí tam celá řada známých umělců. Dneska večer se můžete těšit na Richarda Millera.
0: Ano.
1: A Kateřinu Marii Tichou.
0: Taky.
1: Třeba. Například.
0: A zítra vystoupí Slza, Horký, že slíže, Vypsaná fixa, Láďa Křížek anebo Vohnouti. A jelikož se tady Lucie tleví a nemůže mluvit, tak jenom chci říct, že součástí programu jsou jak jinak než chmelové a pivní soutěže. Už se to říkali i ve zprávách, třeba tanec s korbelem na hlavě. To já bych nedal, mě by to asi upadlo a polil bych se celý, jo. Nebo potom česání chmele ruční, taky to tam probíhá.
1: Ale víš, co by si dal, bude tam taky probíhat degustace pivečka,
0: no to,
1: samozřejmě.
0: To mi jde.
1: To není problém.
0: A i to bych zvládnu, samozřejmě. Takže dnes, zítra dočasná v Žatci, přátelé, co je důležitý, vstup je zdarma. Jo, a čeká vás velká zábava. Přece jenom, je to 69. ročník, to byste si neměli nechat utéct. A já osobně se nejvíc těším na tyto interprety, třeba, hele, dneska. Viď?
1: Miluju.
0: Richard Miller, to si nemůžete nechat utéct. A nebo zítra, to bych taky chtěl vypíchnout, Horký, že slíže. To si ohlá nohy. To je ta 69. dočasná ročí, teda. I nohy se holí kvůli tomu. Takže pokud se vydáte na dočasnou...
1: Bude tam Láďa Křížek. Pane bože, buď s námi, jo? Já se tady pokřižuju.
0: Hezky se bavte v Žatci.

0: Fakt to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, přátelé, je to tak. Od pondělka vám domů budeme vozit peníze a to celkem dohromady dá 100 000 korun, takže velký prachy pro vás. Abyste ale mohli tyhle peníze vyhrát, je důležitá registrace. Lucie, kde se to děje, prosím tě?
2: Je to úplně jednoduchý, samozřejmě klasicky zaregistrovat se. Musíte u nás na webu www.hitradionordmusic.cz. No nemusíte,
1: nemusíte.
2: Pokud chcete prachy,
1: přesně,
2: tak musíte.
1: Jestli chcete peníze, tak musíte, jestli ne, tak na to kašlete a nemusíte se registrovat. Ale bylo by to škoda, protože my od pondělka budeme jezdit k vám domů a z éteru v 7 hodin 10 minut se ozve zvonek a na vás bude, pokud budete registrovaní, otevřít dveře a podívat se předně, zdali tam nestojí naše hlídka. Pokud ano, tak prachy dostanete. Začínáme na 5 000 a když nikdo neotevře, tak přihodíme litr a další den zvoníme někde jinde.
2: Zas pojedeme dál.
1: Takhle to je jednoduchý.
2: Vodum dál.
1: Takhle to je jednoduchý. Takže ten princip, není na tom fakt nic těžkýho, stačí se pouze v pondělí po zazvonění Hitrádu Not Music podívat před vaše dveře a hledat tam naši hlídku. Když tam takhle, když tam nebude stát, tak nechoďte dolů jako před barák. Tam už nebudou, jo, ale úplně před dveřma.
0: Hit Radio North Music. Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
4: Haló! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
16: tak Mironet! Klikni dvakrát!
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
21: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
0: Hit Radio North Music.
22: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle byly Činasky, Selhání. Bude tady 11. hodina, s vámi Hit Rádio Nord Music, je tu Robert a pojďme se podívat, jak to jezdí na silnicích.
1: Tak doufám, že neselžu. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech, pozor, v Lovosicích, v Dlouhé ulici. Tam máme dopravní nehodou osobní auta s dodávkou a ještě v Litoměřicích, v ulici Velká Dominikánská, tam je bouračka dvou osobních aut, projíždíte hodně opatrně. No a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Dobré to bylo.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v srpnu zrychlil na 1,9% z červnových 1,7%. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejvýrazněji v srpnu meziročně rostly ceny alkoholických nápojů a tabáku. A teď jeden delší regionální příběh. Řidička v Ústí nad Labem nabourala hned několik aut. Podle svědků se pokoušela zaparkovat mezi stojící vozidla, neodhadla vzdálenost a narazila do zaparkovaného auta. Následně při dalším manévru narazila do zdi. Z místa se pokusila odjet, ale v tom se jí snažil zabránit 36-letý muž, který se postavil před její auto. Na to ale vůbec nereagovala a muže nabrala na kapotu a ujela s ním přibližně 150 metrů, než před křižovatkou při brždění spadl. Ještě dojela k obchodnímu domu, kde nabourala další auto a šla v klidu nakupovat. Tam už jí ale zajistila policie, provedená dechová zkouška ukázala 2,56 promile alkoholu v krvi.
0: To se vážně stalo, tohleto?
1: Jaký komedie.
8: Tak opatrně.
0: To vypadá z televize, tohleto. Ale tohle ani v televize nevymyslí.
8: Člověk musí dávat pozor za bílého dne.
1: Možná nějaký video, kdyby z toho bylo, nebylo by to.
0: Ale pojďme dál ve správě.
1: Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen ve čtvrtek jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Cílem je transformace společnosti, zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti. Mimo jiné plánuje automobilka zrušit 50 000 míst po celém světě. No a bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, kdy vypadl na turnaji v Palmě de Mallorca. Kristás už si ale odpíkal.
8: Když se takhle kolegové navzájem provokují.
0: Takhle, člověk foukne do mikrofonu a co to udělá?
8: Jdeme na počasí.
0: Počkej, mě napadlo, kdybys to mohla dočíst, ty jsi taková sportovní redaktorka, že bys se mohla jako na to připravit.
8: Zkusit to. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu.

0: 39 stupňů. Ale
1: jsme zpátky, kompletně jako. Je tady všechno, co tady bylo. A na to jsou posluchači zvyklí od nás. Hezký smích Roberta, blbosti od nás, to je prostě dopolední show LSD, že jo?
0: Já jsem to tady zachránila.
1: A ty jsi zachránila
0: si z toho.
1: Ano,
0: Robert, matka to tady musí. Parchanti, uklidněte se, pokračujeme dál 11. hodina.
1: Tak jo. Hit Radio Nord Music. A pustí to bude Velká Amerika. Možná už to víte, ale my vám to připomeneme, protože to je akce, na který byste neměli chybět.

0: Alex Warren Ordinary, Hit Rády North Music, s váma vaše LSDčko, Lucka s Danem v plný síle, přejeme vám krásný pátek.
1: A pozor, v Úsí to bude velká Amerika, na ústeckém letišti totiž bude sraz Amerik, konkrétně akce Ameriky v Ústí 2026 a proběhne to v sobotu 12. září.
0: Takže příští sobotu, ne,
1: ano,
0: tuto sobotu,
1: až příští,
0: na letišti uvidíte více jak 100 amerických vozů od nablejskaných veteránů až po moderní svalovce. To se mi líbí.
1: Pořád tady, myslíme auta, ale jako jo.
0: No hele, muži a rychlá auta k sobě patří. No
1: samozřejmě.
0: Jo. Takže
1: ale ty americké auta jsou fakt jako
0: veteránů.
1: Výborný.
0: Se si říkám, kdo je nablízkaný veterán.
1: Nablízkaný veterán, to je třeba
0: z pohledu i toho muže, víš, jako.
1: To je třeba to Rambo.
0: No, Sylvester Stallone.
1: Sylvester Stallone, nablízkaný
0: veterán.
1: To je prostě
0: nablízkaný veterán.
1: No, nebo Arnold taky.
0: To úplně.
1: To je taky, viď. Ale ty tam nebudou, jako.
0: Až po moderní svalovce. Vojenskou techniku americký motorky, zkrátka bude co vidět, DJem a moderátorem bude Aleš Matoušek, celý den bude živá kapela a taky vystoupení legendárního Elvise Presleyho. Revival, samozřejmě nekoukej na mě takhle.
1: No, tak říkají, že
0: pochopili, počkej, Elvis je nesmrtelný.
1: Že nezemřel Elvis, třeba přijede. Jako.
0: Třeba
1: Elvis
0: přijede,
1: nezemřel,
0: doustí nad
1: Labem, neustále žije.
0: A samozřejmě americký dobrutky, jako jsou burgery, hot dogy, drinky, ale taky program pro děti.
1: Samozřejmě kompletní informace najdete taky na webu, pokud vám něco uniklo z našeho povídání, tak je to na www.amerikyvusi.cz a určitě doražte, protože to bude velkolepá akce 12. září, letiště Ústí nad Labem.
0: Já vždycky, když slyším to Amerika, tak si přesně říkám, že byla ta doba, kdy jsme opravdu měli pocit, že všechno, co je z Ameriky, je lepší. A já jsem si vzpomněla na to.
1: Lucie, povídej, protože já to mám připravený, já to musím připravit a povídej.
0: Jo, já jsem si vzpomněla na to, na to tady právě našel, jo, během písničky. Můj muž totiž v roce 1998, což je před 28 lety, což je strašný teda, udělal kdysi reklamu na sušenky. Jako byly to americké sušenky.
1: Ano.
0: Jmenovaly se Hello Cookies. Možná si na ně někdo vzpomenete, rok 1998 Hello Cookies. Je to, jsou takový ty záběry, mi teda dan ten zvuk stáhnu a mně to přijde jako z roku 1968, takový ty dokumenty, no, je, o Československu.
1: Je to šíleně to stará kvalita, jako jo.
0: Tak pojď mi to připomenout teda.
2: Hello, není to Slajker?
3: Jasně, přijel z Ameriky. Co to pořádíš?
2: Hello, jsou fakt dobrý.
3: Pojďte u sebe.
4: Dáte si taky? Chutný jako pravé americké.
3: Koukejte, já mám i s podpisem.
4: Jako pravé americké.
1: To byla strašná
0: pravé
1: kvalita.
0: Pravé americké. A on ten hlásek jako koně pásek, viď? Takhle úplně takový chlapeček.
1: No, snad to bylo slyšet, jako bylo to, když to pouští ze sluchátka telefonního. Jako.
0: Říkám, to byly prostě hrozná archivní kvalita. Archivní no, záběry.
1: Byli jste svědky velké chvíle tady.
0: Pravé americké. Takže kdo má rád Ameriku, už tam nebude Hello Cookies, protože už ty sušenky neexistují, co já vím.
1: Ano.
0: Ale každopádně krásný, kvalitní, nablejskaný veteráni, vozy, dobrý americký jídlo, dobrá kapela, přijďte na Ameriky v Ústí nad Labem příští sobotu 12. září, můžete se těšit na letišti v Ústí.
1: A pozor, velká tečka ještě, celý příští týden vám budeme rozdávat americké dárky. Tak poslouchejte Hit Radio North Music.

0: Hello. Hello. Martin Solek. S vámi Hit Radio Nord Music. 11.23. Letí nám to dopoledne hrozně rychle, ale je pátek, takže nám to nevadí, protože o to rychleji tady bude víkend. S vámi je Lucie s Danem, dopolední show LSD, Hit Radio Nord Music.
1: No a je pátek a to znamená první školní týden za námi.
0: No takhle, byl krátkej.
1: Byl kratší.
0: Jenom 4 dny, no.
1: Byly jenom 4 dny, ale já jsem si tak jako přitom uvědomila, že... Vím si, že my rodiče znova vstáváme do školy, děláme svačiny a víš, jak to dopadne nejhůř, co mě se může stát, znova se začnu učit s dětma.
0: No lidi, ale takhle, tak prostě... nechci být takový nějaký hrubej, nebo
1: hrubián, jo?
0: Ale to se ti bude hodit, už to pomalu potřebuješ. A za malou chvíli si dáme další krásné hity. Lucie, Miley Cyrus.
1: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, přesně, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý byl, na kobyla, bík, přibysla.
0: Jsi se zbláznila,
1: jsem dobrá,
0: vej. Já třeba nevím. Já je dám brzy jazyk nazývat ruzině, to je jediné, co znám z těch výmavé slov. Tak za chviličku si dáme Miley Cyrus.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: tohle je velká pohoda ve 4 minutách. Miley Cyrus, End of the World, tak snad konec světa ještě nebude. Ještě nějaký čas tady vydržíme, ne? Co?
1: Konec světa určitě nebude, protože je to tady začátek druhé sezóny LSD Lucka s Danem. Přesně tak, startujeme spolu vlastně druhý ročník. První A jsme měli za sebou. To byla minulý rok a teď jedeme od září zase druhou sezónu.
0: A jaká jsme ta třída? Ačko, jo?
1: Ačko, já bych byla
0: Ačko, takže
1: jsme ne.
0: Druhá A. Tam jsem nikdy nechodil, já byl v Cčku a v Bčku.
1: Já vždycky jenom v Ačku.
0: No, tak ty jsi taky Ačko, no.
1: Ačko, anděle. Každopádně pokračujeme nejenom druhou sezónu, ale pojďme si připomenout, že celý minulý rok jsme vždycky ve středu měli hosta, protože středa na Hit Radio Nord Music hosta je třeba. To je třeba připomenout.
0: Je třeba.
1: A my samozřejmě pokračujeme i v této druhé sezóně s touto naší rubrikou. Hosté budou, pojďme se trošku naladit. My už máme naplánovaný září.
0: My to vás znamená lákat.
1: Lákat, to znamená, že hned příští týden k nám dorazí průvodce Offroad Safari, který v Mostě projíždí vlastně těma důlníma oblastma a je to takovej průvodce vůbec tady tou důlní činností.
0: Ty to hned řeknu, to je důl Jana Švermy. Už je uzavřen, skoro teda. A už tam vede cyklostezka, můžou tam lidi normálně. Já tam byl, zabloudil jsem a proto mám velkou stížnost a chci se zeptat na to značení tam, protože jsem hrubě nespokojen.
1: Ano, na to všechno se určitě zeptáš, takže průvodce Offroad Safari jako prvním hostem. Druhým hostem přijde zpěvák, model, účastník reality show Matyáš Hložek, teďka vyhrál reality show Are You The One, to je nějaká reality show, kde se hledali zájemně ty partneři, zase, něco no, jako lápa, nevím.
0: Techtle, mechtle,
1: no. to se samozřejmě všechno zjistíme, no a v září nám start, ano.
0: No jenom, co se možná, tady první, možná se druhé vás zarazilo to jméno Matyáš Hložek, ano, je to on. Ty jsi neřekla, proč je to Hložek? Protože má tátu Standu.
1: To určitě s Matyášem taky probereme, jaký je to vyrůstat se slavným
0: otcem. A pokračuj dál teda, no.
1: No a v září startuje škola, taky různí kroužky, ale svoji sezonu taky zahojí sportovní kluby. A my v Ústeckém kraji máme jenom dva prvoligoví a to jsou hokejisti Litvínova.
0: No, jasně, no.
1: Za ty přijde teda s dovolením můj muž, aspoň ho uvidím, Jirka Šlégr, jakož to vlastník. A samozřejmě věnovat se budeme taky fotbalu, dorazí k nám tiskový mluvčí FK Teplice Petr Kovařík. Takže nezapomeňte, středa, hosta je třeba.
0: No startujeme už příští středu, to znamená příští týden, se na to moc těším. No a teď se k tomu dostáváme. Já jsem to možná si předběh, vy trošičku. Nebo ne? Na koho se ty nejvíc těšíš?
1: Měla bych říct na manžela, vej.
0: No, měla.
1: Když tady bude.
0: Ale ty ne.
1: Měla. Tak počkej, tak na manžela, samozřejmě na manžela.
0: Manžela v první manžela. Řadě a v druhé řadě se těšíš na
1: Myslíš, že ho taťka přiveze?
0: Ne, taťka asi ne, ale
1: já taťku vidět.
0: A ty si říkáš, že zkusíš, aby Matyáš Hložek zaspíval tu písničku.
1: No to by bylo hezký, kdyby to
0: od táty, jako, jo.
1: Podle mě ho to musí strašně štvát.
0: Tady ta písnička.
1: No, všechno. Na to se ho zeptáme.
0: Takhle, já jsem tady tu písničku, kolik mi bylo? 12 let jsem si sehnal na singlu ještě na desce za 12 korun suprafonu a byl jsem největší hrdina, protože to bylo nedostání. Byl
1: já
0: velký
1: teda,
0: trhák.
1: Mě by i zajímalo, jestli, já si myslím, že Standa Hložek měl možná víc holek než Matyáš Hložek, protože Matyáš byl v té reality show a tam se jako nespároval.
0: Jasně, no, tak takhle, já vím tutově a to za to dám ruku do ohně, že Standa Hložek měl víc holek a v téhle písničce.

0: výborný pokáč. Jeho solitér s vámi hit rádio North Music, taky do polední show LSD Lucie s Danem a teď... A znovu je to tady.
1: A k tomu se musíme ještě vrátit, protože samozřejmě jsme zmiňovali, že pokračujeme naše středy, máme tady středeční hosty tento rok a v září přijde Matyáš Hložek, syn Standy Hložka.
0: Ano.
1: A já jsem řekla, že Matyáš byl v nějaké reality show Are You The One a neseznámil jsem s dívkou, no. Takže asi je single, nevím prostě, jak to má s holkama. A ty jsi řekl, že jsi si jistý, že jeho tatínek Standa Hložek měl určitě víc dívek, než je naspíváno v téhle písni.
0: Ve svém životě, myslím, jako. Ano.
1: Ano.
0: Ano, ale nevíme, kolik těch holek tam je.
1: A já to právě vím.
0: Ty to víš?
1: A já to právě vím,
0: tak kolik je tam holek?
1: Představte si, že v téhleté písničce je 23 ženských jmen. Takže chceš říct, že Standa Hložek měl víc jak 23 holek za svůj život?
0: Myslím si to, a tomu se říká body count, takzvaně. Znáš ten výraz jako body count? To si mladí říkají, jako to znamená, kolik jsi měla v životě partnerů. To je ten body count, počítáš to, 1, 2, 3, jako s kým jsi jako spala, takhle si to myslím.
1: A na to se ptal můj nejstarší syn mého muže.
0: No.
1: A on se na ně tak koukl a říká, pamatuj se, Robe, jednu věc. Gentleman, never tell. Gentleman nikdy neříká.
0: To se neříká, přesně tak. A proto ani já ti to neprozradím. A tak... mohl bych se pochlubit. A tímto končíme. Dopolední show LSD, za chvíličku srdcovky.
1: Ty jsi borec.
0: Taky padla. S Katkou a Kamilem a Lucie s Danem opět v pondělí, tak si užijte krásný víkend.
1: Krásný víkend přejeme tě.

0: Běží titulky teď onako, jo?
1: Jsou boží. Au, au, to říkali, viď?
0: Ty když... holky, no.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Hm, tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Litoměřicích v ulici Velká Dominikánská došlo tam k bouračce dvou osobních aut, projíždějte opatrně. A ještě v Lovosicích v Dlouhé ulici, tam máme dopravní nehodu osobního auta s dodávkou. Počítejte tam s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na ter-ry.cz.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Česko přijalo nová bezpečnostní opatření, souvisí to s incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar, o jaká opatření jde, ale neupřesnil. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. V srpnu na české železnici zemřelo 23 lidí, je to nejvíc za jeden měsíc od začátku letošního roku. Za prvních 8 měsíců roku eviduje drážní inspekce celkem 114 usmrcených, loni jich bylo o 24 více. Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slávií, a to kvůli výstřelkům fanoušků a použití pyrotechniky během víkendového ligového derby. Zachování svých příznivců v duelu s Olomoucí se bude zodpovídat také ostravský Baník. A teď ještě něco z regionu.
4: Jen jeden hlas rozhodl, že se jídelna v Lovosicích opravovat nebude. Zastupitelé Lovosic jednali o 150 milionovém úvěru na rekonstrukci centrální školní jídelny. Nakonec takové zadlužení města odmítli s tím, že projekt není dostatečně připraven. Neschválení úvěru znamená, že město nemůže ve věci pokračovat, přestože rekonstrukce je víc než nutná.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Na severu Čech čekáme zataženo až oblačno, během odpoledne se bude oblačnost protrhávat až na polojasno, večer ale dorazí četnější déšť, teploty 26 až 29 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 2:02, dobrou chuť k obědu. A ano, další srdcovky jsou tady. I dneska to bude opravdu nabité. Chesney Hawks, Otavan, MC Erika Barbara a také Moby. No ale na start, prosím vás, tu máme song z roku 95. Jeden z největších a nejznámějších Eurodance hitů 90. let. Naprostá, fantastická pecka. Určitě ho znáte a určitě si ho budete zpívat. La Bouche a Be My Lover.

0: První dnešní srdcovka Labuš a Be My Lover, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No, my pokračujeme směle dál. Dámy a pánové, teď nás totiž čeká fantastická srdcovka, která je nejenom skvělým songem, ale taky jí máme velmi dobře spojenou s filmy o Jasonu Bournovi. Agent Matt Damon asi znáte, nebo téměř určitě znáte. No a u titulků všech těchto filmů zní jeden z nejslavnějších songů Mobyho. Který je naprosto skvělý. Je to tak Moby a Extreme Ways, rok 2002, právě teď do vašich uší.

0: Oproti jejich klasickým, energickým, anglicky zpívaným klubovkám je tohle odklon.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla naše další dnešní srdcovka. MC Erik a Barbara, keď přijde láska v éteru Hitrádia. Song z roku 95. Krásná balada. Krásná, možná jich měli udělat víc těhle. Každopádně, my se teď od balad přesouváme k pořádnému disku. Dámy a pánové, společně jdeme do roku 1980, protože o rok dřív vyšel song ve francouzštině. Na o rok později ho předělali do jeho mnohem slavnější anglicky zpívané verze a takovým ústředním bodem tohle songu je to, že hláskujou slovo disco. Možná už tušíte. Tohle jsou Otavan. Song, který vás rozhodně nenechá v klidu. A disco jako další dnešní srdcovka, tak si to užijte.

0: Britský zpěvák Chesney Hawkes. Posloucháte Hit Radio, to byla další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Tenhle song, typický One Hit Wonder, mimochodem vznikl k filmu Buddy's Song, kde Chesney Hawkes hrála hlavní roli. Pravdou je, že už se mu nikdy nepodařilo vydat takhle úspěšný song. No a to je skoro všechno. Ano, ale ještě nás čeká jedna srdcovka a ta je opět na vás, ve vašich rukou. Stačí vzít telefon, napsat na 777-937-777 a pozor, protože je to srdcovka, víte jak, narozeninová. A tak je opět ten čas, kdy napište svůj rok narození. Jo. No a jeden z nich vyberu a dáme si topovku, která v té době hrála. Takže pojďte napsat 4 číslíčka, váš rok narození. Sama jsem zvědavá, kam se dneska společně vydáme. Do uší už za chvilku Linkin Park nebo Taylor Swift.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
6: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
5: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
6: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift v éteru Hitrádia. Přeju krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je čas na vaši srdcovku narozeninovou. Takže jste psali váš rok narození a nakonec jsem vybrala zprávu od Pavla. Ten totiž píše: ahoj, 1981 a zrovna zítra mám narozeniny. Tak Pavle, všechno nejlepší. Myslím, že je rozhodně co slavit, protože v tvém roce to na songy bylo poměrně bohatý. Ať už šlo o Dianu Ross, Johna Lennona, Erika Springfielda, Phila Collinse, nebo vznik naprosto legendární skladby, za kterou stojí naprosté ikony Queenie a David Bowie, totiž dali dohromady Under Pressure. Takže všechno nej, a jdeme slavit. S tímhle songem to půjde samo.

0: Robin Schulz a Fastboy, posloucháte Hit Radio. Uzavíráme první týden školy. Neuvěřitelný, jak to uteklo. Ještě chvilku, před chvilkou prázdniny, no už jsme zpátky ve školních lavicích. Mimochodem, pokud náhodou se třeba vašemu dítku ve škole úplně nedaří a nejsou to takový miláčci třídy, nezoufejte. Naopak, mají totiž díky tomu mnohem větší šanci uplatnit se v showbiznesu. Protože statisticky každá velká světová hvězda měla ve škole problémy. Jo, Demi Lovato, tak s tou se ve třídě prakticky nikdo nebavil. Teď toho asi teda litujou, jo. Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party. No a teď by jí za to bývali i platili, že jo, aby přišla. Selena Gomez zažila šikanu na základní i střední. Lady Gaga poslouchala strašný komentáře kvůli svojí ošklivosti. Dokonce jejich spolužáci založili facebookovou stránku, že se nikdy nestane slavnou. A podívejte, jak jim to předvedla. Takže nenechat se tím vůbec vystrašit, jo. Prostě, když to nejde ve třídě, budete ve světě. Další hity do uší už za chvilku, čeká nás Lily Allen, Mark Ember nebo Ed Sheeran.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké Dočesné.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Lily Allen a Not Fair posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou, za chvilku Lady Gaga nebo One Direction, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Lovosicích v Dlouhé ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. Počítejte s omezením provozu. A ještě na trase z České Lípy na Mělník za Želízy budou na krajnici probíhat práce údržby. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Zástupci sněmovní opozice se dnes obrátili na ústavní soud, navrhli, aby zrušil část novely rozpočtových zákonů. Kritizují změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh poukazuje na proceduru přijetí zákona i jeho obsah. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
9: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
8: Nejvíce výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Ve druhém kole tenisového US Open včera uspěli i Jakub Menšík, Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Česko tak má ve třetím kole posledního Grand Slamu sezony ve dvouhře 6 zástupců. Už předtím postoupili Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. A teď ještě něco z regionu.
1: Těžařská společnost Severní energetická připravila darovací smlouvy pro obce na Mostecku. Dostat mají 213 milionů korun z uspořených 470 milionů. Vyjádřit se ke smlouvám musí radní a zastupitelé. Z návrhu smluv vyplývá, že po 50 milionech korun dostanou Vrskmaň, Vysoká Pec a Most. Nejpozději v listopadu by měly být dary uhrazené.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Na Ústecku čekáme zataženo až oblačno, během odpoledne se bude oblačnost protrhávat až na polojasno, večer ale dorazí četnější přehánky, teploty 26 až 29 stupňů.
0: Krásné páteční odpoledne, 2:13 a ano, pokud jste si náhodou nebyli jistí, opravdu je pátek. A k tomu samozřejmě ten nejlepší soundtrack One Direction, Lady Gaga a teď taky Katy Perry.

for another. One Direction v éteru Hit Rády a hezké odpoledne. A prosím vás, pátek, to je jasný, jo? Úplně slyšíte to volání, že trošku si vyhodit z kopínka, zválcovat svědomí, vědomí, morální zábrany. Každopádně, pokud to opravdu plánujete, tak jenom taková malá technická k tomu, protože Češi údajně stráví v kocovině celý jeden rok života, což je teda brutál. To je šílený. Rok života v kocovině. Au. Spočítali to teď mimochodem lékaři, takže asi na tom něco bude. A zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my, křehké polovičky, celých 9, což je teda strašný. Tak jenom až půjdete, jo, a třeba tak kolem 11. 12. budete hezky rozveselený, tak si na mě vzpomeňte a dejte si trochu vody. Asi to nebude žádný zázrak, ale bude to lepší. Alan Walker právě teď.

0: Mikuláš Josef, Éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Možný, že zrovna takhle při pátku možná přišla ta myšlenka, kolik peněz bychom potřebovali, abychom mohli šéfovi zamávat, odejít z práce navždy. Protože většina z nás si myslí, že potřebuje třeba miliardu, jo. Realita je ale mnohem nadějnější, dámy a pánové. Není to tak strašný. Pokud jako pár třeba utratíte 80 tisíc měsíčně, tak má vaše svoboda cenovku 21,5 milionu korun. Jako takhle. Není to miliarda, i tak je to číslo samozřejmě brutální, jo, jen tak takhle z kapsy říct, mám 21,5 mega šéfe, čau. Tak pokud zatím jste třeba stejně jako já spíš v mínusu, tak musíte šéfovi ještě projevit trošku úcty, ale hele, jednou se tam dostaneme. Do uší další hity čeká nás za chvíli Alex Hepburn nebo Alvaro Solera.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy s Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
9: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj, Dimitri, Tři sestry, Divokej Bill, Verona, Lunet.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Aero Solar v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Naši tenisté aktuálně září na US Open, no ale pozor, zářit budou celé září, protože už 18. a 19. září se v Praze utká náš tým se Spojenými státy v rámci Davis Cupu. Jo, po 13 letech se vrací tenhle tenisový svátek i sem k nám do Česka. Takhle, když se to stalo naposled, vyhráli jsme. Jo, já si myslím, že není důvod, proč by se to nemělo zopakovat. Navíc se na kurtu představí naše absolutní špička. Jo, Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, tam prostě není o čem. Jo, kluci válčujou, koho můžou. A vy máte stále ještě možnost tohleto zažít naživo. Neskutečný zážitek, jo, přece jenom my ten tenis prostě umíme. Takže pokud byste si to chtěli vychutnat, máte možnost, mrkněte na autoarena.cz, lístky stále ještě jsou, tak držím pěstí, ať si ty svoje ulovíte a hlavně, ať si to užijete. No a teď si můžete užít Kelly Clarkson a Behind the Hazel Eyes.

0: Stambaliny na Cyril, posloucháte Hit Radio, je pátek a to znamená, že pondělí je na dosah. To může být nepříjemný, ale s námi ne.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dámy a pánové, protože právě v pondělí poprvé vyrazíme za vámi. Ano, tady v éteru v 7:10 přesně zazvoní Míša s Jasmin u někoho z vás. A vy musíte do půl minuty otevřít dveře. A pokud za nimi spatříte naši hlídku, prachy jsou vaše. Je to tak. Takhle jednoduchý. Pokud máte registraci na hitradio.cz, jste automaticky ve hře. Takže doporučuji, jestli tam budete registrovat na 7:10, přemýšlejte, kde v tu dobu rozhodně budete. Ideálně každý den stejně. Nemusíte otevřít přímo vy někdo ty dveře, ale otevřít musí. Protože pokud ne, tak budeme vždycky navyšovat bank o další tisícovku. Jo, bude to jízda. Tak doufám, že jste ready. V pondělí vyjíždíme. A pokud nemáte registraci, tak běžte hned na hitradio.cz. Do uší za chvíli Meduza, Good Boys nebo Poetika. Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
5: Tradice, která spojuje generace.
4: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
5: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
4: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
5: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
4: Zahradačech.cz.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Pamatujete si?
9: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
10: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
9: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
10: 12. září, Johan V. Třebíblice.
9: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Light, Nico Santos, Peter v Hitrádia, těsně před 14. hodinou, za chvilku Evanescence nebo Dermot Kennedy, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Mostu na Chomutov před Jirkovem, budou v levém pruhu probíhat práce údržby a stejně tak opatrně na trase z České Lípy směrem na Mělník za Želízy, tam budou na Kranici probíhat práce údržby. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Jsem hrdina, jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
13: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká jeho mluvčí Lenka Hájková.
14: Mapička se nám konečně začíná mírně zelenat, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro růst. Ta mapa je nastavená nejenom na srážka, ale nastavená i na teplotu vzduchu. Teploty kolem 20, 25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
13: Největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách. V chladnějších horách se totiž voda z půdy odpařuje pomaleji. Schodek rozpočtu v příštím roce nebude navrhovaných 389 miliard korun, řekl to předseda motoristů Petr Macinka. Strana včera navrhovala hnutí ANO úspory ve výši zhruba 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová ale poté uvedla, že vidí prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou úspěšný vstup do Ligy mistrů. Pardubice včera na východě Čech deklasovali polský tým Tychy 6-0, Plzeň na domácím ledě zdolala švédské Regle 4-0. Naopak se nedařilo Liberci, který hrál jako jediný venku a na ledě finského Tapara Tampere prohrál 3-6. A teď ještě něco z regionu.
1: V Žaci už dnes startuje oblíbená dočasná. Čeká vás 660 pivovarů, hudební lahůdky jako třeba Richard Miller, Vohnout, Vypsaná fixa nebo Horký že slíže. Slavnostní zahájení je dnes v 18 hodin a už dnes ve 20.20 se těšte na Richarda Millera. Součástí programu je i promenáda v barvách chmele. Průvod vyjde zítra v 11.40.
11: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
1: Na severu Čech čekáme zataženo až oblačno, během odpoledne se bude oblačnost protrhávat až na polojasno, večer ale dorazí četnější déšť, teploty 26 až 29 stupňů.
0: Přeju krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině, pátek, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejvíc nejlepší hity. Ne nejlepší, ale nejvíc nejlepší a právě teď Evanescence a Bring Me to Life.

Evanescence za námi v éteru Hit Rádia, před námi pravda nebo bullshit. Dámy a pánové, tohle mě hodně zajímá. Trošku to rozvedeme, jo. Protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinkr. A že jich je. Nebudem ukazovat prstem, samozřejmě, jo. Přece jenom ta páčka je až u vaší ruky, že jo. Navíc má asi tak 10 gramů, takže ono je to náročné, jo, použít ten blinkr. Mě zajímá zásadní věc. Taky vás to rozčílí? A případně, co byste daným řidičům vzkázali? Ve vší slušnosti samozřejmě. 777-937-777. Rozčílí vás lidi, co nepoužívají blinkr? Nebo je vám to úplně fuk? Další hity k tomu.

0: od Kennedy v éteru Hit Rádia a teda tohle vás pěkně rozohnilo. Naprosto právem bych chtěla říct, řešíme pravda nebo bullshit, protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinker. Vypadá to, že je nás dokonce víc. Alex píše, myslím, že to je víc než 44%. Existují základní věci. A silnice nebo dálnice nejsou hra v sáhy. Blinker je základ. Kdo to nepoužívá, ten je... Dál jenom pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, tak dobře, vypípáno, děkujeme. A Renata píše, denně jezdím do práce přes celou Prahu, to je tam i zpět cca 100 kilometrů. A těm, co nepoužívají blinker, bych na volant namontovala plácačku a za každé neukázání změny směru jízdy bych tu línou ručičku plácla. Myslím, že je to dost nebezpečné. Naprosto souhlasím, máme tady taky hlasovku od Ládi.
1: Zdravíčko všem a krásný pátek a krásný víkend. No, mě to teda rozčílí, protože já pracuji jako řidič, rozvážím zboží a nejvíc mě to naštve, když prostě ty lidi nejsou schopní ani na tom kruháči dát blinker kam odbočej. Já si myslím, že ještě nikomu se nestalo, aby díky tomu, že bude mačkat blinker, bude mít z toho kýlu. Takže chci poprosit všechny tyhle ty řidiče, kteří to nedělají, aby to začali dělat, protože je to o tom, v ohledu plnosti ostatním řidičům. Mějte se hezky, ahoj.
0: Amen, Láďo, naprostá pravda. Pište dál, co vy a tyhle ty nemačkači blinkrů, jak to s nima máte vy? 777-937-777 a k tomu další skvělý hity. Právě teď Imagine Dragons.

0: Kateřina Marie Tichá s námi na Hit Radio. Pravda nebo bullshit, rozčílí nás doopravdy tolik, když lidi na silnicích nepoužívají blinkr? Odpověď je ano, na tom jsme se tady dneska docela shodli. Adéla píše, drahá auta nemají blinkry v povinné výbavě, proto je řidiči nepoužívají. No nic, to bylo škodolibý. Lída píše, nekompromisně, 1000 korun pokuta. Vzkázala bych těmto nezodpovědným řidičům, že jde o to nejcennější. Lidské životy a někdy můžou být ohroženi taky jejich děti, těmito řidiči. Takže ano, dámy a pánové, shrnula bych to ještě hlasovkou od Zdeňky, to si za rámeček nedáte.
1: Ahoj, ahoj, hele, takže když někdo nebliká přede mnou a třeba zastaví na krajnici, tak to kvetu úplně, protože musíš zabrzdit, kolikrát si to ani nevšimneš, že stojí, takže jako jo, mohli by blikat, no, kamarádi, všichni by mohli blikat a že jich je, co nebliká, nebo když odbočujou, no, pána boha. To mi dává. Čau, Zdenka.
0: Slyšíte to, jo? Takže opatrně, nebo si na vás Zdenka někde počká. Blikejte. Fakt, taková blbost, to zvládneme. Pokud někam dneska vyrážíte, tak držím pěsti, ať všichni blikají, jo? Další hity k tomu za chvilku už Miles Smith nebo Tom Walker. Tak buďte s námi.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
3: Musíš se rozkokrhat ještě.
4: To byl nějakým rokovým koncertu včera, ne?
2: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
4: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama. Ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 eur.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tom Walker dohrává v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne. Konečně je pátek, doufám, že vás čeká volný víkend, alespoň většinu z vás, že si prostě odpočinete, jo, dáte trošku nohy nahoru, možná si i dneska třeba trošku vyhodíte z toho kopítka, jo. My k tomu samozřejmě budeme mít ten perfektní playlist. V 6 hodin klasicky startuje Hit Radio Classic a to znamená, že opět se bude cestovat časem a prostorem, ano, společně s tím nejlepším, z 80. a 90. a taky milénia. No a i dneska jsou tam dost slova poklady. Phil Collins, ten prostě nemůže chybět. Připojí se k nám taky Cats and Move. Legendární song Give It Up. A abyste se na to dostatečně navnadili, tak právě teď song z roku 2002. DJ Semi a Janu.

0: Benson Boone a Beautiful Things, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne, za chvilku 3 hodiny, já se s vámi tak loučím, užijte si krásný zbytek toho pátku, nepřežijte to, jo, víme, jak to dopadne s těma kocovinama, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Slyšet!
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hit Radio Nord Music.
2: Ne spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
1: Hit Radio Nord Music. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
8: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, hezké páteční odpoledne. Přejeme všem řidičům za volanty. Pojďme zkontrolovat aktuální odpolední špičku před víkendem. A pravidelná kontrola D8, 23. kilometr ve směru na Ústí nad Labem. Tady dejte pozor na porouchanou dodávku, která tady stojí. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialist.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko v pátek večera v noci na sobotu zasáhne studená fronta, na níž se mohou ojediněle vyskytnout bouřky, doprovázené nárazy větru až kolem 70 km za hodinu. Největší riziko bude na severu Čech, kde vydali výstrahu před silným větrem. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla zahájilo sezónu. I letos navazuje na své tradiční tituly a zároveň přináší odvážnou a současnou dramaturgii. Diváci se mohou těšit celkem na 11 premiér. Ty přiblíží ředitel divadla Martin Otava.
8: Z těch 11 premiér jsou 3 světové premiéry. Opera Falkenstein Zdenka Lukáše, balet Anna Pavlova a titul 1984. A 2 české premiéry, britská komedie V dobrém i ve zlém a izraelské drama Koho miluje má duše.
7: Sezónu uzavře opera Trubadur od Verdiho. Ani část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně není podle odborníků možné zachovat. Demolice bude proto v pondělí pokračovat. Předpokládá se, že zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne. No a čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel považuje start ve finále atletické diamantové ligy za obrovskou výzvu. Před sobotním závodem v Bruselu řekla, že se těší na elitní konkurenci i mimořádnou atmosféru. Na závěrečný meeting se probojovala jako jediná z českých reprezentantů.
9: V pátek odpoledne máme na severu Čech oblačnou oblohu a na teploměrech až 29 stupňů Celsia. Nicméně pozor, jak už jste slyšeli ve zprávách, k večeru to přijde, k večeru se to přižene a čekají se místy přehánky anebo déšť, taky silný vítr a dokonce i bouřky. Tak s tím počítejte. Jinak o víkendu už bude pohodička, většinou polojasná obloha, ale pozor, pro změnu se ochladí na 23 až 18 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
0: No a pojďme otevřít těch našich 5 P. Po práci, pohoda, páteční, padla.
9: Paráda.
0: Přátelé. S vámi Káťa Haplová.
9: A taky Kamil Bílský. Zkrátka dobře, přátelé, jdeme s váma odstartovat to víkendový volno.
0: Juhu.
9: Tak pojďte i vy s náma, tady jsou první pecky od nás.
0: Dinoro, Gigi D'Agostino.

0: trakvice.
1: To zní jak nadávka, mě to strašně baví, víš, vždycky opakovat.
0: Jo, takhle, ty jsi Echa mea culpa.
1: Přesně tak. Louis Fonsi, taky Demi Lovato, to je dvojice na startu odpolední show Padla na Hitrádiu North Music. No a další dvojice, která tady s váma to doklepe hezky až do 18, tak to je Káťa s Kamilem, hezký odpoledne.
0: Asi si říkáte, čím to dneska odstartuju. Tak přátelé, podržte se. Dneska pro vás máme hned na úvod show skandální přiznání.
1: Miluju.
0: Máme pro vás člověka, který udělal skandální odhalení, protože se přiznal, co dělal, když se nudil v práci.
1: Miluju.
0: Pojďme
1: do toho.
0: Konkrétně jde o anglického fotbalového rozhodčího, který se jmenuje Mike Dean. Co k němu dodat? Pískal Premier League. Vy, co vůbec nesledujete sport, to je nejprestižnější fotbalová soutěž na světě. Tam hrajou ty nejlepší týmy, ty nejlepší fotbalisti. To je fakt jako vážná věc a jsou v tom samozřejmě i velký peníze, takže je potřeba to i vážně brát.
1: No jasně.
0: Ale vzhledem k tomu, že tenhle rozhodčí pískal těch zápasů opravdu hodně, tak i vážná věc tě po čase prostě začne nudit. Takže on tam běhal po tom trávníku a tak si jako sám pro sebe říkal, tačím, já bych se tak zabavil, abych se nenudil.
1: Ne, ne.
0: A normálně si začal vymýšlet tajný úkoly, o kterých nikdo nevěděl. Takže přátelé, tenhle fotbalový rozhodčí se třeba rozhodl,

0: že zahájí zápas a zkusí schválně spočítat, jak dlouho vydrží nepísknout do píšťalky.
1: To je podstata rozhodčího, ne?
0: No jasně, ale on tam prej normálně nechal třeba 20 až 25 minut ty kluky běhat. Oni se kopali, faulo a nic, stávej, jdem dál.
1: To je dobrý, to je dobrý.
0: A prostě nepísknul do píšťalky, chápeš to? Nebo jeden zápas ho zase napadlo, co já se tady budu honit, tak se schválně postavil doprostřed toho hřiště, do toho kruhu a říkal si schválně, jak dlouho vydržím v tom kruhu stát a neopustit ho. A teďka ty hráči útočili doleva, všichni běhali ze strany na stranu a on furt stál uprostřed a jenom na to koukal. Prej to vydržel 15 minut.
1: Takhle, což není ale rekord, protože mnozí naši, třeba krajiští,
0: ano, pánové ve věku takhle pískají celý zápas.
1: Přesně.
0: To je pravda.
1: Ale je to skvělý.
0: Ale tohle je skandál, protože jak to teďka na sebe prásknul, tak celý fotbalový svět se úplně zhrozil a říká, cože, takovýhle člověk pískal premiér, on si z toho dělal takovouhle srandu, jo? No to není možný.
1: To je skvělý. Říkám si, co bychom, nebo jak bychom mohli tohle aplikovat třeba na nějaké jako naše zaměstnání, na vaše zaměstnání. Co vy byste vlastně jako v práci takhle?
0: Podle mě každý se někdy v práci nudí, co si budeme povídat, jo? A samozřejmě. Občas je hoňka,
1: ano.
0: Ale občas už taky koukáš na hodin, říkáš si, už bych šel domů, už mě to nebá.
1: Tak jak já se zabavím, že jo?
0: Tak já se zabavím. No ale třeba, když zůstaneme tady u nás, rádio má základní věc, a to sice hrát posluchačům hity, co mají rádi, a nebo jim říkat věci, které jsou fajn. To znamená, tady se furt musí něco dít, takže si představ, že bychom si teď řekli, tohle už je to nudané, no, tak pojďme smlknout. Pojďme být ticho.
1: A schválně, jak dlouho?
0: Schválně, jak dlouho vydržíme být ticho, než někdo zavolá a zjistí, že nevysíláme a řekne nám, prosím vás, vy nejste slyšet.
1: Jo, zkusíme to. Tak schválně.
0: Jakože teď, jo?
1: No teď?
0: No tak jdem se nudit.
1: Tak jo? Tak já to vypínám teda.
0: A nic. Prosím, ještě jsme zapomněli dodat číslo, sem k nám je 47 522 14 15. Tak on nás fakt nikdo neposlouchá.
1: Dej tomu ještě chvilku. Jakože ani v pátek nás nikdo neposlouchá.
0: A to přitom máma říkala, že ta poslouchá.

0: Tak jsme se zašpasovali a tenhle půlnoční hřík jsme si dali ve 3:45. To jsme, co? Domy a Lodžia, Krištof a s vámi páteční padla na Hit Radio Nord Music. Krásný odpoledne.
1: Doufáme, že už si užíváte to víkendový volníčko, který vlastně v tuto chvíli začíná. A to nejenom pro vás pracující, ale taky pro školáky. Přátelé, školáci mají za sebou první školní týden.
0: No toto uteklo, člověče, a už mají zase volno.
1: Je to možný tohleto. No tak jestli to takhle poběží, tak ještě kolik? 43 týdnů a jsou letní prázdniny?
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
10: Klikni! Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
11: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: tenhle týden má svůj happy ending a to je právě pátek. Páteční padla na Hitradio Nord Music, k tomu nám hraje k té krásný a pohodový náladě taky Mika. No a s vámi Káťa Kamil, hezký odpoledne.
1: Přátelé, nechci strašit, ale hlásit se to musí, za pár hodin se nad náma začnou stahovat mračno. Za pár hodin podle meteorologů se skutečně na severu Čech zatáhne a pak to přijde, přehánky, déšť, vítr, možná i bouřka. A proto jsme si řekli, že když nás večer čeká takovejhle bubák, tak to chce hrát večer zvesela.
0: To je pravda, protože jestli nás to má vyšplouchnout kolem 18. hodiny, tak to máte štěstí, že půjdeme zrovna kolem. Protože i v pátek s 18. hodinou startuje náš večerní hudební speciál.
1: A to vám říkáme, že to jsou legendární hity, u kterých si zase zabékáte.
0: Tak ty bláho.
1: Král Jelimán!
0: Move it! Já úplně miluju tohle pohádku. A nejvíc samozřejmě krále Jelimána. Morisi, zvedni ruce. Když zvedneš ruce, je to větší psina.
1: Vidíte, budete to mít večer i s dabingem.
0: To je taky pravda. Každopádně od 18 hodin hrajeme dneska večer třeba tohle, a nebo taky tohle.
1: Vzpomínka na léto a vrčení se na parketech S Club 7, přátelé.
0: No a přímo s 18. hodinou to tady odpálíme s peckou všech pecek nejpeckovatější.
1: No nekec.
0: Jo.
1: Moje škola v přírodě.
0: Taky si jel těma bučkama.
1: No je. Jsme všichni dělali machr, že ten tanec umíme, ne? Lambada.
0: Tak takhle se budete dneska večer lambádit u Hitradia Classic, kamarádi. Od 18 hodin to nejlepší z 80., 90. a taky začátku milénia.
1: No a ať nečekáte tak dlouho, tak jako vždycky od nás, jeden předkrm v podobě kapely Queen na Hitradio Nord Music.
0: Aj!

0: všechny naše VIP posluchače. Sean Baker VIP na pátečním Hit Radio North Music za chvilku 3:15.
1: Přátelé, jestli se chcete cítit jako VIP řidič, tak si někdy udělejte výlet do New Jersey. To je údajně poslední stát Ameriky, kde vám ještě na benzínce sami natankujou.
0: Aha.
1: Naopak, dokonce musí. Protože New Jersey je poslední stát v Americe, kde ty jako řidič nesmíš přijet na benzínku, vystoupit, chytnout tu pistoli a začít si sama tankovat.
0: To je ale zajímavý, protože pro nás spoustu žen si myslím, že by tohle jako vyléčilo všechny naše neduhy.
1: Jak to?
0: Takový ty strachy z toho tankování.
1: Jo, takhle, že se toho bojíš sama. Jo,
0: tak tady to je vlastně strašně
1: super. No ale možná to byl tenkrát důvod, ono už to platí nějakých, já nevím, 70 let nebo kolik, ale tenkrát to byla jednak služba pro řidiče. Mm-hmm. Oni ti tam navíc třeba ještě umyli sklo a tak dále. Dneska už se to nedělá, dneska už to všude zrušili, ale New Jersey si to drží a dokonce, když se pokusíš sama si v New Jersey natankovat, tak můžeš dostat pokutu až 5000 korun.
0: To je dobrý. Takhle ono New Jersey bylo vždycky trošku 100 let za opicama. Oni New Yorkčani totiž New Jersey úplně nesnášejí.
1: Fakt?
0: No.
1: To jsem vůbec nevěděl.
0: To je takový, oni to mají prostě jak takovou jako lůzu. Já si myslím, že v našem měřítku bychom třeba řekli, že New Jersey je pro New York jako Brno pro Prahu.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Ameriky ústí chrom a pořádný výkon.

0: Za chvíli 4 v kalendáři pátek a s váma odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a taky Amy Burger King.
1: My jsme si řekli, že nebudeme dělat reklamu McDonaldu, takže...
0: Ne, tak my děláme celý rok, že už se ozvala Rada pro rozhlasový a televizní vysílání, proč furt mluvíme o McDonaldu.
1: Jasně.
0: Tak prostě příště to bude Amy KFC.
1: Tak.
0: Ať je to spravedlivý.
1: A je to. Ale jinak je to samozřejmě Amy McDonald. Krásný odpoledne přejeme a hlavně chceme vám všem poděkovat, který vysíláte taky s náma na WhatsAppu 377-39958, protože vy jste takový bobanci. Nám sem přišla krásná zpráva.
0: Povídej.
1: Od Stáni, která nám popřála krásný víkend a napsala: každý den mi zpříjemňujete cestu domů z práce a i když jste o trošku mladší než já, jste moje krevní skupina a máte podobný humor, ale to k rádiu asi patří. To je krásná zpráva.
0: Krásný. Krásný, i když je tam jedna malá nepravda, Káťa už zas tak mladá není.

0: vstříc víkendu a volníčku. S tímhle hitem v zádech, to je bomba. One Republic a s vámi Hit Radio North Music. Je to ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech, jenom upozornění z Ústí nad Labem. V Pivovarské ulici probíhají stavební práce, tady počítejte s omezením. A pozor, aktuálně na Lounsku v Žatci v ulici Jana Vrchlického, tady leží na vozovce padlý strom. Dejte tam pozor, kamarádi. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
8: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
7: Kolik?
8: 949. Málem jsem vzal dvoje.
7: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
14: Je 16 hodin krátké zprávy a David Račák. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše. Návrh podepsalo 74 poslanců. Před brněnským sídlem ústavního soudu ho představili zástupci opozice. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká jeho mluvčí Lenka Hájková.
15: Mapička se nám konečně začíná mírně zelenat, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro růst houb. Ta mapa je nastavená nejenom na srážkách, ale nastavená i na teplotu vzduchu, kolem 20, 25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
14: Největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá do 2 týdnů zahájit výstavbu 76-metrového vítězného oblouku ve Washingtonu. Chce tak učinit navzdory soudnímu sporu o projektu i tomu, že ho dosud neschválila Národní komise pro plánování hlavního města. No a bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, kdy vypadl na turnaji v Palmě de Majorce. Distanc už si odpikal.
16: Vychází to severočeským meteorologům na chlup přesně. Slibovali, že dnešek začne zataženou oblohou, tak bylo. Říkali, že během odpoledne ale dorazí i sluníčko, tak se děje právě teď. A taky vyhrožujou, že večer se pak definitivně zatáhne a pozor, hlavně v noci, přehánky, déšť, vítr a možná i nějaká ta bouřka. Tak s tím počítejte. Každopádně o víkendu už by měl být relativní klid, většinou bude polojasná obloha, ale ochladí se a teplota spadne na 23 až 18 stupňů.
0: Oh, takhle až jo. Ach jo.
12: Hit Radio North Music.
0: Takže klasika, v práci se pečeme a o víkendu zase vytáhneme oteplováky. No tak snad ještě nebude tak zle, kamarádi. Páteční padla, 3 minutky po 4. hodině s vámi Káťa a Kamil. Přejeme hezké odpoledne.
16: A jedeme dál. A vy s náma určitě zůstaňte, protože jestli chcete zažít Sherry Sherry Lady na vlastní kůži, tak my vám to dáme.

0: Disturb the Sound of Silence na pátečním Hit Radio Nord Music. 10 minut po čtvrtý, přejeme hezký odpoledne.
1: A teď dobře poslouchejte, protože to, co uslyšíte, můžete už příští týden zažít na vlastní kůži. Vzpomínáte ještě? Modern Talking.
0: Naprosto boží. A co teda se nadechuje zas a znova aktuálně?
1: To je nesmrtelný.
0: To je pravda. Ale velký návrat tady tý pecky Sherry Sherry Lady.
1: A teď zavřete oči a představte si, že tohle přijede na sever Čech.
0: Na sever Čech k nám do Třebíblic, do vinařství Johan V., kde pro vás máme opět legendy v Třebíblicích.
1: To je projekt, který s náma vlastně putuje celý rok

0: Už jsme tady pár zahraničních hvězd měli, no a na podzim jsme si schovali hvězdu jménem Thomas Anders, což je právě hlas legendárního dua Modern Talking.
1: Jako na tohle se neuvěřitelně těšíme, protože už máme září, tak vlastně už můžeme prozradit, který to bude datum.
0: 12. To znamená příští sobotu.
1: Výborně. Příští sobota Thomas Anders, hlas Modern Talking. No a proč o tom mluvíme? Protože vám samozřejmě můžeme tak trošku jako tu cestičku zamít.
0: Máme pro vás lístečky, ale nebude to zadarmo.
1: To je pravda.
0: Zkrátka, dobře, vyplatí se příští týden poslouchat odpolední show Padla, protože vás skutečně dostaneme do vinařství Johanové v Třebívlicích a vy si tam budete moct užít tenhle velký 80-kovej mejdan, kde bude hrát hity legendární DJ Martin Hrdinka, kde vám dokonce budou zpívat fotbalisti, jako je Petr Švancara, Luděk Zelenka, anebo bývalý pokondr Miloš Pokorný. Bude tam taky spousta dobrot, spousta vína, ale hlavně večer. Hlavní hvězda Thomas Anders, hlas Modern Talking.
1: Tohle bude den plný hitů z těch 80. let, takže na tohle se 12. září opravdu moc těšíme, no a příští týden soutěžíme o vstupenky v odpolední show Padla na Hit Radio.
0: Tak poslouchejte.

0: Nord Music. Přejeme vám všem na severu Čech pohodový, zatím ještě stále slunečný a teplý odpoledne.
1: Ale už je to tady. Mordor, přátelé, už se blíží. Venku se vohejbají větve zleva doprava, v okna nám tady lítají od zdi ke zdi a dokonce před chvilkou se náš Rolat pokusil spáchat atentát na mě.
0: To je pravda.
1: Praštil mě do hlavy.
0: Jako za tebou se to tam zmihlo najednou, říkám, Ježíš, co je?
1: To byla ale ráno. Chápeš, že teď můžu začít říkat třeba blbosti?
0: Jako by to byl nějaký rozdíl.
2: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Tradice, která zakořenila.
5: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
4: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
5: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
4: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
5: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
6: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
7: tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hvězdy našeho souhvězdí, to jste vy, posluchači Hitrádia Nord Music. Máme půl pátý a přejeme krásný pátek.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: A teď kontrolní otázka na vás, přátelé. Jste stydlíni? Jste introverti? Zkrátka dobře, v životě byste v rádiu nepromluvili ani slovo? Tak bacha. U nás pusu otvírat nemusíte, stačí, když otevřete dveře do 30 sekund.
0: To je jediné, co se po vás vlastně chce. Je to fakt úplně jednoduchý. Stačí jenom poslouchat naší snídaní šampionů. Startujeme už v pondělí a přesně v 7.10 naše snídaně šampionů zazvoní. V rádiu, ne u vás u dveří. V rádiu. Ale to znamená pro vás jediný. Vy musíte vystřelit k těm svým dveřím a do 30 sekund otevřít. A buď za něma budeme stát, anebo nebudeme.
2: Za mě jedna z nejlehčích soutěží v historii rádií. Prostě fakt neděláte nic a jenom čekáte na zvonek. No a buď za dveřma budou prašule, anebo tam nebudou.
0: Nebo tam bude soused, že jo, nadávat, nebo tam bude pošťák, cokoliv. A nebo tam právě bude někdo z nás a bude mít u sebe 5 000 korun.
2: Nebo sousedka na žebrotu, to je moje dětství. Pod náma bydlela sousedka, kamarádka, a tý vždycky, když něco došlo, tak přišla k nám nahoru, zazvonila, máma otevřela dveře a sousedka říká: Marcelko, já jdu na žebrotu, nemáš cukr? Nemáš vajíčko?
0: Jo, to pamatujeme všichni, tohleto. Já peču zrovna, hele, nemáš to? Tak. Jo, přesně tak.
2: Prostě za dveřma může být kdokoliv, ale my vám držíme palce, aby to byly právě ty prašule, co nabízíme, protože slibujem, že v září mezi vás rozdáme 100 000 korun. A vy jediný, co musíte udělat, zaregistrovat se do soutěže na našem webu.
0: hitradionordmusic.cz, to je úplně celý, co musíte udělat. Registrace.
2: A v pondělí jdeme na to.
0: Ahoj.

edge of you now.

0: Tohle je parádní hit, ze kterého jde ještě cítit to léto. Kygo, Zach Abel, Nile Rodgers a For Life na Hit Radio North Music. Přejeme krásný pátek.
1: Nám tady před chvilkou houkali pod oknem policajti, což mi připomnělo debatu, která mě strašně zaujala, a to sice, jestli můžeš dostat za volantem pokutu i za chytrý hodinky.
0: Ty blaho, a jo, jasně.
1: Protože jasně. To, že za volantem samozřejmě nemáme používat mobil, hrát si s ním, to je jasný. Ale co chytrý hodinky, který vlastně umějí téměř to samý jako mobil?
0: Ty blaho, to je zase ošemetný.
1: No je to strašně, jo. Takže se samozřejmě okamžitě pídilové pídili po zákonu a ten říká, když v provozu na pozemních komunikacích držíte v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiný nahrávací hovorový zařízení, přesně, už je to za pokutu.
0: Jo,
1: ale ty držíš, hodinky nedržíš v ruce.
0: Přesně.
1: Ty je máš na ruce. Ale zas na ruce může být ten jiný způsob.
0: Chceš mít na noze hodinky.
1: Ani na noze by ti to neprošlo.
0: Těžký, ježišemare, ale prostě nic, no.
1: Radši dávejte pozor a my vám v celou řekneme, jak jezdíte na severočeských silnicích.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhony 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio North Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy, to je skvělá trojice do tady toho pátečního odpoledne. We Pray, s vámi páteční padla na Hit Radio Nord Music.
1: No tak, když jsme u těch hudebních hvězd, pojďme dát do placu ještě jednu, a to sice Beyoncé. Přátelé, tato mega světová hudební hvězda slaví právě dneska 45. narozeniny. A je dobrá, to se musí nechat.
0: Je pořád výborná.
1: Ona je vlastně dobrá už od malička, protože tahle holka fakt od malička zpívala. Mnozí si ji ještě pamatují z Destiny's Child.
0: Miluju, ano.
1: Každopádně její solová kariéra je taky naprosto fantastická.
0: 45. narozeniny má dneska, to je teda... Nebudu říkat, že to je dost, ty jsi se na mě pak podíval.
1: To je ještě dobrý. Mě zaráží úplně jiný číslo, já jsem to o ní vůbec nevěděl, ale právě v rámci těhle narozenin jsem se dozvěděl jeden světový rekord, který drží právě Beyoncé. Přátelé, zní to naprosto neuvěřitelně, ale je to jediná zpěvačka na světě, která byla nominovaná na hudební cenu Grammy, poslouchejte dobře, 99krát.
0: Ty kráso.
1: A z toho 35krát to nakonec vyhrála.
0: Ty bláho, 99 nominací. No tak to ta příští, tak tu musí hodně oslavit teda, ale jako na 99 nominací si myslím, že v 45 je to docela dost, jako, no tak je. To je ještě
1: tak
0: málo.
1: Každý rok musí být aspoň 10krát nominovat.
0: Počkej, já to spočítám. Ona má, budeme brát třeba aktivní roky 20, 22 let. V průměru to je 4,5 nominace na rok.
1: Děkujeme za tenhle ten příklad. Já stejně dál valím bulvy nad tím číslem 99, to je prostě, to je neuvěřitelná pochvala za její práci. Představ si, že by za tebou přišel tvůj šéf a 99krát by před nastoupenou jednotkou řekl, že ty jsi nejlepší.
0: To je hezký. To je
1: ale jenom 35krát by to byla pravda.

0: David Guetta, Sam Martin, nás na Hit Radio Nord Music doprovodili do 17. hodiny. Krásný pátek. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na D8, 38. kilometr ve směru na Ústí nad Labem. Je tady nepojízdný osobní auto. A kdo míříte na Děčínsko, tak v Markvarticích bouralo nákladní auto. Tady projíždějte taky opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáži a působení cizí moci. Ministr vnitra Metnar to napsal na síti X, neupřesnil ale, o jaká opatření jde. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. Závislost může zásadně ovlivnit život člověka i jeho okolí. Praha chce proto posílit dostupnou odbornou pomoc pro lidi, kteří ji potřebují. Město schválilo program, který má zajistit financování těchto služeb na další 3 roky. Více řekne mluvčí Prahy Vít Hofman.
8: Podpora bude směřovat na široké spektrum odborných služeb. Mimo jiné kontaktní a poradenské služby, terénní programy, ambulantní i lůžkovou léčbu, substituční léčbu, terapeutické komunity, doléčovací programy nebo detoxifikaci.
7: Praha také počítá s podporou odborného poradenství a výzkumných projektů v oblasti závislostí. Maloobchodní tržby v červenci rostly rychleji, než analytici čekali. Podle statistiků zrychlili meziroční růst na 4,8%, zatímco trh očekával růst nižší. Češi tak podle analytiků proti červnu utráceli víc, což bylo způsobeno růstem mest i začátkem letních prázdnin. No a prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezóně fotbalové ligy se stal záložník Martin Schubert z Mladé Boleslavy. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav Fodrek. Výsledky dnes zveřejnila Ligová fotbalová asociace.
9: Zleva nám svítí do rádia sluníčko, zprava se na nás ženou černý mraky a do toho tu lítají okna v průvanu. Zkrátka dobře, aktuálně na severu Čech úplně všechno, co si můžete přát. A pozor, meteorologové předpovídají, že k večeru a v noci postupně dorazí přehánky, déšť, vítr a možná i bouřky, tak s tím počítejte. O víkendu už by měl potom být klid, obloha bude polojasná, ale ochladí se na 23 až 18.
0: A sníh nedorazí náhodou tak?
9: Dorazí, prosím si.
2: Hit Radio Nord Music.
0: To byl výčet snad všeho opravdu možného i nemožného, co nás může o víkendu čekat. Nás ale čeká minimálně volníčko, tak snad si ho taky užijete. S vámi stále ještě odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music Káťa a Kamil.
9: No a v Žatci v tuhle chvíli už teče pivo proudem a zpívá se ve všech ulicích. Proč? Tak to vám prozradíme už za chvilku.

0: Teda, kamarádi. Tohle byla bomba, co?
1: To byla nádhera.
0: Při pátku umíme dělat jenom radost. East 17 a Thunder na Hit Radio Nord Music. Krásný pátek.
1: Moje školní léta. East 17, New Kids on the Block, Tated, Backstreet Boys. Ježíš, to
0: přesně
1: byla doba.
0: Tak.
1: Zatímco dneska v Žadci BK třeba Richard Miller, Slza anebo Kateřina Marie Tichá.
0: Ano, protože dneska začíná v Žadci Žatecká dočasná, což je tradiční akce. Letos už 69. ročník, takže příští rok to zase poženeme jako o level vejš. Každopádně tenhle víkend, minimálně dnešek a zítřek, si můžete v Žadci užít nejenom spoustu dobrýho piva, ale také spoustu zábavy.
1: Prostě jeden velký hudební festival i s bohatým programem. A ty muzikanti fakt stojí za to.
2: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
1: Nejenom, že dobře zpívá, ale ještě hezky vypadá.
0: Jo, jako vlastně jo. A to musím uznat i jako žena teda. Kateřina Marie Tichá, to je záruka opravdových emocí, který prostě k tomu pivičku taky patří. Kromě Kateřiny Marie Tichý, ale taky Slza.
1: Nejenom, že dobře zpívají, ale ještě dobře vypadají.
0: To je taky pravda, to musím taky jako žena uznat. Ale je tady jedna taková třešnička na dortu, která taky pořád dobře vypadá a pořád dobře zpívá. No. Jsme to za ľudia.
1: Přátelé, a to není samozřejmě zdaleka všechno. Můžete se těšit třeba i na Horký žaslíže, Vypsanou, Fixu, legendární Prague Union a další umělce, protože Žatecká dočasná startuje de facto každým okamžikem a bude trvat nejenom dneska, ale i zítra. Takže na spoustě míst po celém Žatci program, na jaký si jenom vzpomenete.
0: Přesně. Několik stagí, několik hudebních hvězd, umělců, spousta litrů piva, který tam teda tenhle víkend poteče proudem.
1: A no který ale se taky vyleje, protože jedna ze soutěží, co tam je, ne, je tanec s korbelem piva. Tancovala jsi někdy s pivem v ruce?
0: No to asi jo.
1: A jak to dopadlo?
0: Blbě. Hlavně po celý víkend tam bude taky Hit Radio Nord Music. Tak máme příjemnou zábavu.
1: Vyražte za náma a všechno si můžete přečíst na webu dočasná.cz.

0: Taky doufáme, že to máte pořádně na stereo. Klidně i stereo Mexiko. PH Electro a páteční padla na Hit Radio Nord Music ve čtvrt na šest pryč.
1: Dá se říct hit pro všechny opozdilce, co teprve teď vyráží na dovolenou do Mexika, anebo třeba do Itálie, jako moje dcera.
0: Jo, tvoje dcerunka jede na týden do Itálie.
1: To je škola, panečku. No. Začal nový školní rok a hned na úvod celá škola vyrazí k moři do Itálie. No není to nádhera.
0: Tohle je bomba. Takhle by měl začínat, takhle pozitivně by měl začínat každý školní rok na všech školách.
1: Zrovna jsem koukal, jaký tam budou mít počasí a teda luxus 36, 34, 30. Ve středu se ochladí, bude jenom 31.
0: Chudák. Ty vary, tak to je super teda.
1: Tak šťastnou cestu všem, co právě někam vyrážejí.
0: A na cestu takhle hezky mimo sezónku posíláme to nejlepší z našeho odpoledního playlistu. Rosé, Bruno Mars a Paté už za chvilku na Hit Radio Nord Music.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Two Friends a Sweet Caroline na Hit Radio Nord Music. Páteční padla je stále s vámi, máme půl šestý, takže ideální čas.
1: Dělám ti podklad, ne?
0: Jo, americkou hymnu, než mi to došlo. Ježiši Maria. Kamarádi, do Ústí nad Labem totiž přijede Amerika. Nejenom jedna. Několik Amerik. Spousta Amerik.
1: Ameriky v Ústí, tak to je akce, která se na nás chystá už příští sobotu, 12. září, a bude na ústeckém letišti celý den od 9 až do 19 hodin. A fakt tam bude všechno americký.
0: Ale úplně všechno. Auta.
1: Motorky. Holky. Jídlo.
0: Jídlo.
1: Pití.
0: Ňam.
1: Tam bude dokonce i legendární Elvis, aby to byla jako Amerika se vším všudy, rozumíš?

0: Tak přátelé, takovouhle Ameriku můžete zažít už příští víkend na letišti v Ústí nad Labem. A pozor, aby jsme jenom neslibovali, tak my k tomu přidáme i cenu, a to sice vstupenky na tuhletu akci, o který soutěžíme už příští týden v LSD, to znamená dopoledne u Lucky s Danem na Hit Radio North Music.
1: To znamená, že příští týden mezi 9. a 12. hodinou si můžete u Lucky s Danem právě vysoutěžit a vyhrát vstupenky na tuhle skvělou akci, kde uvidíte ale opravdu úplně šachu amerického.
0: Víš, jsem to teďka řekl? A ty jsi to řekla podruhý, tak to musí být pravda.

0: Za chvilku 6:45. Pitbull a Kesha Timber na Hit Radio North Music. Krásný pátek přejeme.
1: Přátelé, kamarádi, naše show pro tento týden pomalu, ale jistě končí, tak si říkám, jestli by to nechtělo na závěr nějakou motivaci. A tak mě napadlo, že už jsem se tě dlouho nezeptal, ještě nekouříš?
0: Ještě pořád nekouřím, ano, děkuji za optání. Děkuji.
1: Opravdu?
0: Ano.
1: Od té doby, co jsi s tím sekla, tak pořád nekouříš?
0: 16. března, prosím.
1: 16. března, to budeš mít za chvilku kolik? Duben, květen, červen, červené, srpen, září. Půl rok?
0: Já budu mít půl rok.
1: Ty budeš mít půl rok.
0: No, vidíš to.
1: A pozor, ty na to máš dokonce nějakou aplikaci, která ti říká, kolik peněz už si ušetřila za to, že furt nekouříš.
0: 25 tisíc korun.
1: Nekecej.
0: Ty bláho, kde
1: fakt?
0: Jsou? Kde jsou?
1: To neříkej.
0: To je pravda.
1: Kazíš motivaci. Naopak, přátelé, chcete 25 tisíc korun? Nekuřte.
2: Takhle výplatu před prací. My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 tisíc. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Páteční hit Radio North Music, Kamarád a Be Mine. No a nejvyšší čas se rozloučit.
1: Přátelé, opravdu je to od nás pro tento týden všechno, takže děkujeme moc, že jste byli s váma. Loučí se Kamil Bílský.
0: Káťa Haplová.
1: Užijte si víkend a v pondělí zase ve 3 odpoledne.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové páteční odpoledne všem řidičům za volanty. A máme informace pro ty z vás, kteří míří na Děčínsko. Dejte pozor, v Markvarticích na místní komunikaci havarovalo nákladní auto. Tak projíždějte opatrně, ať si neskazíte víkend. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Vyražte o víkendu na houby, nabádají meteorologové. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro jejich růst. Zlepšují se zejména v horských a podhorských oblastech. V Čechách je situace výrazně příznivější než na Moravě. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. A to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
7: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
6: Nejvíc výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Řada muzeí a galerií bude v neděli otevřena zdarma. Stálé expozice bezplatně zpřístupní 15 institucí, které zřizuje Ministerstvo kultury. Mnohé otevřou více objektů, které spravují. Registrace předem zpravidla není potřeba. Státní muzea a galerie mají být nově volně přístupné každou první neděli v měsíci. Policie v Hradci Králové bude v neděli v pohotovosti, a to kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha. Na veřejný pořádek dohlídne více policistů. Řidiče policie upozorňuje na možné dopravní komplikace. Nedělní utkání na Malšovickém stadionu začne v 18 hodin.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Od severozápadu čekáme postupně proměnlivou oblačnost, zejména na severu výjimečně přehánky. Na večer bude mraku většinou ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
8: Krásný dobrý večer, s vámi už vaše Lea, Hit Radio, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co takhle lambáda? Máme takové babí léto, bych řekla, tak bokem doprava, bokem doleva a hlavně je pátek, tak volume doprava a jdeme na to.

tohle vám hrajeme. 80. léta, 90. milénium, je pátek večer, 4.9., 10 minutek po 18. Hezký podvečer, ne úplný večer, vám přeje Lea. Tak doufám, že si to tady spolu užijeme, napište mi, kdo posloucháte na 777-937-777 a já vám k tomu budu hrát samý skvělý pecky. Teď zabrouzdáme do českého rybníčku a dáme si legendární hit. Kapely Krištof, Kosmošop a taky potom Snap a Summer. Tohle a ještě mnohem více, tak hezký večer.

0: Mandy. Jedna z mých nejoblíbenějších písní. The First, The Last, Eternity. Doufám, že máte hezký večer, my pokračujeme dál, protože před námi jsou něco prorokový faroušky. Pink Floydi, to si dáme. A taky Sugar Babes, a nebo tahle skvělá partička. Club 7, kdo je nezná, jako by nebyl. Dokonce byl s nimi i seriál v 90. letech. Skvělá kapela. Tak i tohle si dáme za moment pro vás, tak buďte s námi a pište dál, co děláte, jak se máte a hlavně kdo a odkud posloucháte.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, i tohle vám hrajeme. Doufám, že se máte krásně. Píšete nám hezké zprávy, takže moc krát děkuju. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Girl just wants to have fun. Holky, to je song pro nás, pro ten páteční večer. Tak doufám, že si ho užijete nejen vy, ale i chlapi, muži, pánové. Díky, že posloucháte, no a za chvilinku jsme zpátky. Do té doby se má skvělá muzika.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
4: Tradice, která spojuje generace.
3: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
4: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
3: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
4: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
3: Zahradačech.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Pamatujete si?
4: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
5: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
4: Bratr Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
5: 12. září, Johan V. Třebívlice.
4: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
6: Hitradio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. My pokračujeme, jedeme dál, ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Buďte s námi. Hit.

Posloucháte Hit Radio, je pátek 4. září a jestli jste celý týden čekali na nějaké znamení, že víkend je opravdu tady, tak tady ho máte, kamarádi. Bye bye bye od NSYNC, nejlepší devadesátková kapela. Takže pracovní týden balíme, starosti necháváme někde za dveřmi, do popelnice s nima třeba a míříme vstříc pátečnímu večeru. Zítra sobota, neděle, pohoda, klídeček, relax. Tak krásný páteční večer vám přeje Lea a vaše Hit Radio. A teď už NSYNC.

0: Sváteční nálada, Brandy, Monika, Ježíš Maria, prostě skvělý. Přesně podle našeho gusta. A rozhodně nekončíme, protože za chviličku Venga Boys, Survivor a spousta dalších skvělých hitů, které vám rozjedou ten páteční večer 4. září. Prostě zakončení toho prvního školního týdne. Tak ať jste kdekoliv, nalaďte se na víkend společně s námi. Tak za chviličku Venga Boys. Šalalalala.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

Hit Radio stále s vámi. Možná někdo z vás má takový ten pocit, že prostě někdy stačí jen na chviličku zpomalit, nadechnout se a nechat za sebe mluvit hudbu. A tohle tady přesně děláme, protože teď přichází krásné spojení dvou výjimečných hlasů a jedné skladby, která opravdu má takovou tu pravou atmosféru. A je to Miroslav Žbirka a Marta právě teď.

0: Pátek večer, Hit Radio, taky Lea. Doufám, že se máte krásně, že už odpočíváte, i když vlastně někomu z vás třeba začíná noční šichta, tak já věřím, že to zvládnete. Jdeme na vaše SMSky chodí nás, jich tady hodně. Píše Renča a Péťa, ahojky, Leonko, zdravíme z Chorvatska. Právě se chystáme na procházku do města na zmrzku pivo pizzu a u toho posloucháme nejoblíbenější Hit Radio. Ježíš, to je tak hezký, holky, tak já vás pozdravuju. A nebo Péťa, může být i kluk, netuším. Prostě si to užijte, nechte si chutnat. Taky nám tady píše Jarka, ahoj Leonko, moc ráda tě slyším, poslouchám tě každý víkend a v pátek večer, to je super. Krásně hrajete, přeju hezký vysílání. Děkujeme moc, těch zpráv je tady opravdu hodně, takže děkuju a já vám posílám další skvělou muziku. Susan Vega nebo Blue, Roxette a prostě spousty skvělý muziky 80. 90. až po milénium.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební parcela v Běcharech u Jičína za 1 380 000, pozemek k bydlení v Libeži u Benešova za 3 470 750 korun, obchodní objekt v Jihlavě za 5 999 000, rodinný dům v Králově Dvoře u Berouna za 4 990 000 a byt 2+1 v Rychnově nad Kněžnou za 2 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A Seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt k

Vánoce se pomalinko, ale jistě blíží, proto jsem si dala i ten vánoční podkres. Tak schválně, kdo někdy zažil předvánoční New York, tak ten ví, že je to prostě nádherná atmosféra. Já jsem ho nezažila, chci si to splnit buď letos nebo příští rok stoprocentně, prostě jednou za život to chci opravdu zažít. A je to atmosféra, na kterou se prostě si to splnit buď letos nebo příští rok stoprocentně, prostě jednou za život to chci opravdu zažít. A je to atmosféra, na kterou se prostě jen tak nezapomíná. Světla, výlohy.

My dneska spolu budeme usínat s vámi Lea a zítra se spolu budeme probouzet tou pravou nohou do toho nového dne, hlavně víkendového dne, kdy většina z vás odpočívá, relaxuje a děláte to, co máte rádi. My se vám postaráme o zábavu zítra s Filipem a hlavně budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, kde budou opět další nezapomenutelné zážitky. Takže rozhodně i o víkendu buďte s námi, jo? Dobrá nálada zaručena, pozitivní energie taky, i když záleží, jak se dneska vyspinkám. Ale víte, že někdy s náma je to těžký. Na druhou stranu jsme tam všichni spolu rádi, takže si ten víkend tady užijeme. Za chviličku Jamiroquai, anebo Bára Basíková a spousty dalších hitů. Hezký pátek. Hit

0: Doufám, že se máte krásně, ale podle toho, co píšete, tak ano. My vám hrajeme ty nejlepší hity. Já se s vámi pro dnešek budu muset rozloučit. Poběžím spinkat. Nevím, čím to je, ale dneska jsem tak strašně unavená. Špatně se mi v noci spalo, tak já doufám, že zítra v sobotu v 7 hodin ráno tady budu s dobrou náladou, tak jak jste zvyklí, s takovou tu mojí šílenou pozitivní energií a že si ten víkend uděláme hezký. Tak se mějte krásně, užijte si páteční večer a přeju vám všem krásnou dobrou noc. Posílám velkou pusu a buďte na sebe hodný, jo? Tak zítra, čau!
1: Hit Radio Nord Music.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíjovic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíjovicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You My Heart, You My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíjovice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebíjovicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrý.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

Music is my best.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

와진 별 내 우주가 너 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국